0: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba 4K televizi LG s AI procesorem nebo notebook Lenovo pro špičkový výkon. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
5: Jasněčka!
4: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
7: Každý měsíc si můžeš užívat víc za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
8: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
9: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.

0: πηχτό και ταυτόχρονα αβαλόν. Πρέπει να βρούμε αυτή τη συνταγή. Πρέπει να τριάξετε.
1: Jak to Češi dokázali, Petros?
2: Je to celý o tom mlíko.
1: Není možný.
3: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
4: Tati, co je tohle za auto?
5: Taková moje srdcovka.
6: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
4: Nebo pro tebe, tati.
7: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
8: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
9: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
11: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
12: My si půjčíme bezpečně.
11: Tady podpísek. Ne, ne. Tady podpísek. Pan, pan, pan.
13: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Nebojte se o ně. Usupa, ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
2: jsme doma,
1: anebo vyrazí do světa.
2: To klid.
1: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2, více ze života.

traky. Je a čáda, viděl Bosnu z kope domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času jsem bůh.

0: chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscillocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscillocoxinem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
4: Úrok klesl na 3,75.
5: Cože?
4: Je. Petře Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
5: Cože?
4: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
5: Tohle až uvidíš, slepejš!
6: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
7: Jsem Ali. Jsou mi 4 roky a potřebuju operaci kyčlí. Moje panička se stará sama o celou naši rodinu a nemá penízky na operaci nohou. No tak se snažím hlídat aspoň štěkáním.
6: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
8: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
9: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
10: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
8: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
10: Disciplína. To mám rád.
8: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
10: A právem na to mohou být hrdí.
8: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
11: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
0: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelého? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
14: O2. Více ze života.
15: Uvolnit ucpaný nos by nemělo být drama. Představujeme Otrivin, sprej nové generace, s pohodlným tlačítkem pro příjemnější aplikaci. Jemná mlha uvolní ucpaný nos příjemným způsobem do 2 minut. Otrivin a dýchej. Čas na nosní sprej? Vyzkoušejte jemnou mlhu Otrivin pro děti.
16: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete 2x víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
17: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
18: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
19: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Kup se slevou třeba 4K televizi LG s AI procesorem nebo notebook Lenovo pro špičkový výkon. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
20: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
21: Má.

0: Mám levnou energii.
1: Protože
0: jsem nahrál vyúčtování na epet.cz.
2: Správně, s epet máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u epet. Epet, život s lepší energií.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.
5: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušnej budget.
5: Bylo to...
7: úplně za hubičku.
8: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
9: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilokoxinum.
10: Naked Attraction je zpátky.
11: Dobře to začíná.
10: Mladší.
12: Tak mi to zvedněte.
10: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
13: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
10: Jedna věc je ale stejná.
13: To je zážitek opravdu.
10: Odhalíme těla v přirozené kráse.
14: Já si kochám.
10: Naked Attraction Česko a Slovensko.
15: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
10: Budeš to prostě milovat.

Bye.

Yo. Shit. Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boj stresný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co ti trefil, já ti ukážu.

0: chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscillocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscillocoxinem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na Hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. Šest aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte Hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
4: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
5: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
6: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
4: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
6: Disciplína. To mám rád.
4: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
6: A právem na to mohou být hrdí.
4: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Uvolnit ucpaný nos by nemělo být drama. Představujeme Otrivin sprej nové generace s pohodlným tlačítkem pro příjemnější aplikaci. Jemná mlha uvolní ucpaný nos příjemným způsobem do 2 minut. Otrivin a dýchej. Čas na nosní sprej? Vyzkoušejte jemnou mlhu Otrivin pro děti.
9: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete 2x víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
12: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
13: O2. Více ze života.
14: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
15: Asi slušnej budget.
14: Bylo to...
16: úplně za hubičku.
17: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
18: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
19: Penny, pomáháme mazlíčkům v Česku.
20: Penny pomáhá mazlíčkům v nouzi.
21: Ochu, rybo, my jsme v nouzi.
20: Jo, vás taky myslím, to akvárko, to je strašná pruda.
22: Jo, já bych chtěl poklad tady. A galeru.
20: Jo, nebo jiný osobička, víš co, co nám tady uklidí. A morskou panu, co nám... No, to je jedno. Možná delfína tady, aby tady byl někdo chytrý.
23: A záchod. Já bych si strašně přál záchod.
19: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
25: A teď trojitý epet.
26: Ty jsi teda číslo.
25: Jednička ve stabilitě, jako epet.
26: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet, život s lepší energií.
27: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
0: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
1: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
2: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
4: Naked Attraction je zpátky.
5: Dobře to začíná.
4: Mladší.
6: Tak mi to zvedněte.
4: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
15: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
4: Jedna věc je ale stejná.
15: To je zážitek opravdu.
4: Odhalíme těla v přirozené kráse.
6: Já se kochám.
4: Naked Attraction Česko a Slovensko.
16: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
4: Budeš to prostě milovat.

tě kam budeš štít, tam, kde budou všechny rána slunečný, kde cokoliv chceš, to můžeš mít, a všechny krizi věci jsou tam skuteční. V puse brčko v ruce slunečník, s planetama tam hrajeme kulečník, je milion míst, kam můžeš jít, ale to je zbytečný. Tak mi řekni, kde to vás, nestojím tady, pojď se mnou, nám nikdo nic nezakáže, tady nám nikdo nic nezakáže.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Tady vám nesu něco z datártu, killerce něco na styling a nechting a tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušný budget.
1: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
5: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
6: A Askol nábytek.
7: Žijeme to s vámi. Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
8: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
9: Začni den jako šampion. Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Horkovzdušná fritéza za 11,99 korun. Rychlovarná konvice za 399,90. A šnekový odšťavňovač premium za 16,99 korun. Lidl, to se vyplatí.
10: Datárt nákupy.
11: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
12: Pusti.
11: Datárt.
13: Mami, já mám mega hlad.
14: Rybičková.
15: Diana Mia.
16: Jednoduše skvělá.
17: Diana Mia.
18: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
19: Lidl Retro týden je tady. Minulost má u nás znovu otevřeno. Od pondělí v Lidlu Kunín smetana ke šlehání za 19,90. Pepsi Regular za 26,90. A Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 64,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: Exotika bez přestupu.
22: Jasně, přestupujeme do plavek.
23: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
4: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
5: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
6: Nulka.
7: Pan Perníček už ví, co koupí svým blízkým. Nakupte vánoční dárky s předstihem i vy. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Teskomou. Teskoma, česká značka s nápady.
8: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
9: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
10: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
11: Dobré ráno, Lorenzo. No... Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
12: Naked Attraction je zpátky.
13: Dobře to začíná.
12: Mladší.
13: Tyma,
11: tak mi to zvedněte.
12: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
14: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
12: Jedna věc je ale stejná.
14: To je zážitek opravdu.
12: Odhalíme těla v přirozené kráse.
11: Já se kochám.
12: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

0: chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
4: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
7: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
8: O2. Více ze života.
9: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
10: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
11: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
12: Dáme si selfie?
13: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
11: Disciplína. To mám rád.
13: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
11: A právem na to mohou být hrdí.
13: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
14: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
15: Uvolnit ucpaný nos by nemělo být drama. Představujeme Otrivin, sprej nové generace, s pohodlným tlačítkem pro příjemnější aplikaci. Jemná mlha uvolní ucpaný nos příjemným způsobem do 2 minut. Otrivin a dýchej. Čas na nosní sprej? Vyzkoušejte jemnou mlhu Otrivin pro děti.
16: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
17: Mám levnou energii.
16: Protože...
17: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
18: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
19: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
21: Jasněčka!
20: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
22: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
23: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: šťastný život mazlíčků v Česku podporuje PEMI.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
5: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.

0: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
1: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilokoxinum.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tyma, tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější.
3: Jo.
0: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
4: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
3: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

0: chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscillococcinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscillococcinem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výhodu.

0: ročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen, nechte horečku a bolest na nás.
3: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp, poradím, co dál.
4: O2, více ze života.
5: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
6: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2. Více ze života. Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
9: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
10: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
11: Dáme si selfie?
12: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
10: Disciplína. To mám rád.
12: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
10: A právem na to mohou být hrdí.
12: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
13: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
14: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
15: Nesmím to uspěchat. Jsem Usain, želva, sprinter. Můj želvý kluk, ale moc rychle neběhá. Potřebuje pana doktora, aby mu pomohl dostat se zas na nohy.
14: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
16: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
17: Mám levnou energii.
16: Protože?
17: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
18: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
19: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
20: Uvolnit ucpaný nos by nemělo být drama. Představujeme Otrivin spray nové generace s pohodlným tlačítkem pro příjemnější aplikaci. Jemná mlha uvolní ucpaný nos příjemným způsobem do 2 minut. Otrivin a dýchej. Čas na nosní spray? Vyzkoušejte jemnou mlhu Otrivin pro děti.
21: Tady vám nesu něco z datártu.
22: Killerce něco na styling a nechting.
21: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
23: Asi slušnej budget.
21: Bylo to...
24: úplně za hubičku.
25: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
26: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
27: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
28: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
29: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum.

0: Einhell. Power wherever you need it.
1: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

0: jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Lidl Retro týden je tady. Minulost má u nás znovu otevřeno. Od pondělí v Lidlu Kunín smetana ke šlehání za 19,90. Pepsi Regular za 26,90. A Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 64,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
5: Jasněčka!
4: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
8: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Sonos a vytvoř si domácí kino s výkonným soundbarem, reproduktory a subwooferem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
9: Nebojte se o ně. Usupa, ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink. S O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma.
10: Jsme doma.
9: A nebo vyrazí do světa.
10: A to klid.
9: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2. Více ze života.
11: Είναι πολύ πηχτό και ταυτόχρονα απαλόν. Πρέπει να βρούμε αυτή τη συνταγή. Πρέπει να τριάξετε.
12: Jak to Češi dokázali, Petros?
13: Je to celý o tom mlíko.
12: Není možný.
14: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
15: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba květinovou dekoraci Lego se slevou 25% jen za 1499 korun. Allegro.
16: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.

0: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
2: Nulka.
3: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
4: nejde elektřina.
3: Zaplatíme vám novou. Innogy.
5: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
6: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
7: My si půjčíme bezpečně.
6: Tady podpísek.
8: Ne, ne, tady podpísek. Pan, pan, pan!
9: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
10: Tati, promiň, ujel mi bus.
11: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Hellmann's.
3: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
6: Jasněčka!
5: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
9: Mít malé sny. Nestačí.
10: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
11: Snílkům. Požitkářům. Všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
12: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Kup se slevou třeba kávovar DeLonghi s osobním nastavením nebo sušičku prádla AEG s šetrným programem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
13: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
14: Nebojte se o ně. Usupa. Ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma.
15: Jsme doma.
14: A nebo vyrazí do světa.
15: Tato klid.
14: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 spolu. O2. Více ze života.
16: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
17: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
18: Tati, promiň, ujel mi bos.
19: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Na Vinted může být všechno znova nové.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
1: Ahoj, Sáro.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
4: My si půjčíme bezpečně.
3: Tady podpísek.
5: Ne, ne, tady podpísek. iPad,
6: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
7: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba dětské kolo Allfran se slevou 20% jen za 3999 korun. Allegro.
8: Inde polipichto, ketavtochlona a balon. Prebina vrome aftitisi tají. Prebina triakste.
9: Jak to Češi dokázali, Petros?
10: Je to celý o tom mlíko.
9: Není možný.
11: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
12: Naked Attraction je zpátky.
13: Dobře to začíná.
12: Mladší.
14: Tak mi to zvedněte.
12: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
15: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
12: Jedna věc je ale stejná.
15: To je zážitek opravdu.
12: Odhalíme těla v přirozené kráse.
14: Já se kochám.
12: Naked Attraction Česko a Slovensko.
16: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
12: Budeš to prostě milovat.

okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.

0: Banka.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
1: Kauflandu již od středy Superkauf. Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. A navíc každou středu dvakrát více bodů za nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Úrok klesl na 3,75.
9: Cože?
8: Je. Petřev Hlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
9: Cože?
8: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
10: Tohle až uvidíš, lepejš!
11: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp, poradím, co dál.
12: O2, více ze života.
13: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
14: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
15: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
16: Dáme si selfie?
13: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
15: Disciplína. To mám rád.
13: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
15: A právem na to mohou být hrdí.
13: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
17: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
18: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
20: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
21: Tady vám nesu něco z datártu, killerce něco na styling a nechting a tobě jsem koupil vysavač na drobky.
22: Asi slušnej budget.
21: Bylo to...
23: úplně za hubičku.
24: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
25: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
26: Mám levnou energii.
25: Protože...
26: jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
27: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
28: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
29: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
30: Nesmím to uspěchat. Jsem Usain, želva, sprinter. Můj želvý kluk ale moc rychle neběhá. Potřebuje pana doktora, aby mu pomohl dostat se zas na nohy.
29: Pomáhat mazličkům má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
31: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
32: A dělají to taky ostatní?
31: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
0: popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
1: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
1: Je tu koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známá otázka.
1: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Ne, boží, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Včera jsem viděl profil asi všech lidí a tam jsem zjistil, že nám vůbec nic nechybí. A pak jsem vyhodil mobil z okna ven, odpojen.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
5: Hustý.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
8: No to půjde těžko bez křídel.
7: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
8: Aha, a jak asi?
7: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
8: Co to je? 40 pod nulou to je? Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
9: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
10: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
12: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba kouzelný domek Spin Master se slevou 25% jen za 1119 korun. Allegro.
13: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
14: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nosní sprej Physiomer, snižující otok sliznice, nebo vitamín C Pharma Active s rychlou vstřebatelností. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
15: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
16: Záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.
4: Datart nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
5: Hustý.
4: Datart.
17: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt Probio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte Probio 2 od mlékárny Kunín.
18: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Když chcete...
2: chceš bezpečně nakoupit bitcoiny? Je to jistě nápad víc než obyčejný.

0: Banka.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
2: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.

0: Každé pondělí a úterý
1: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
0: Je tu Koťák.
2: Jo.
0: A nálož hostů.
3: Známá otázka.
0: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
1: Ne, boží, ano, ano.
4: Ňoky, pene, spagety.
5: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
0: Už dnes v 9 večer na Očku.
6: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Tíží vás kondicionér, balzám Pantene pro ošetření bez zatížení. Denní dávka zdraví pro vaše vlasy, tak lehký, že ho nemusíte oplachovat. Složení pro V se rychle vstřebává a ošetřuje bez zatížení. Už žádná mastnota ani zatížení. Můžete ho používat při každém mytí. Lehký balzám Pantene. Zákazníci ho milují, vy budete také. Pantene.
2: Kauflandu již od středy Superkauf. Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. A navíc každou středu dvakrát více bodů za nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Úrok klesl na 3,75.
4: Cože?
3: Je. Tetřev Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
4: Cože?
3: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
5: Tohle až uvidíš, slepejš!
6: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
7: Čeče, makáme cementí!
6: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
8: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
9: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
10: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
11: Dáme si selfie?
8: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
10: Disciplína. To mám rád.
8: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
10: A právem na to mohou být hrdí.
8: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
12: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
13: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Livea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Livea za skvělou cenu.
14: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
15: Penny, pomáháme mazlíčkům v Česku.
16: Penny pomáhá mazlíčkům v nouzi.
17: Ochu, rybo, my jsme v nouzi.
16: Jo, vás taky myslím, to akvárko, to je strašná pruda.
18: Jo, já bych chtěl poklad tady. A galeru.
16: Jo, nebo jiný osobečka, víš co, co nám tady uklidí. A morskou panu, co nám, no to je jedno. Možná delfína tady, aby tady byl někdo chytrý.
18: A záchod. Já bych si strašně přál záchod.
15: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
19: Hned, jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí.
20: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
21: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: Tak co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
4: Pustí.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
6: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
7: Připravte na to svou mysl.
6: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
8: Ale proč se držet při zemi?
6: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.

0: Na, na, na, na, na, na, na.
1: Každé pondělí a úterý
2: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů
4: Známe otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live!
2: Ne, boží, ano, ano.
5: Gnocchi, pene, spaghetti.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
5: Hustí.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. Spletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
8: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
9: A skvělý nábytek.
10: Žijeme to s vámi.
11: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. A banány 1 kg za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Díky Woolight Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
14: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
15: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
16: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
17: Třeba tenhle, co mě dostal.
18: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
19: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli.
8: O nic se nestaráte. Naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
7: Dneska je ale pondělí.
8: Pondělí?
7: Aha. Nic, já už musím.
8: A kolik je?
4: Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
1: E.ON, nechte to na nás.
2: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
14: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
11: Killerce něco na styling a nechting.
12: No myš se ani nevidíš.
14: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
12: Asi slušný.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie. Naše rodinné stříbro.
2: Na na na na na na na na na.
3: Každé pondělí a úterý.
4: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
3: Je tu koťák.
5: Jo.
3: A nálož hostů.
6: Vzdělávna otázka.
3: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
7: Ne, boží, ano, ano.
8: Ňuky, pene, spagety.
9: Život konečně u koťáka, že jo?
3: Už dnes v 9 večer na Očku.
10: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

I've got my own God. He drives a fast car. I've got

0: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
1: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s oscilokoxinem.

0: Sberbanka.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. A navíc každou středu dvakrát více bodů za nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
9: O2. Více ze života.
10: Úrok klesl na 3,75.
11: Cože?
10: Je. Petře Vlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
11: Cože?
10: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
12: Tohle až uvidíš, slepejš!
13: A teď rychlovka. Máš ePET, takže...
14: Mám levnou energii.
13: Protože...
14: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
15: Správně. S ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET. Život s lepší energií.
16: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
17: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
18: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
19: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
18: Disciplína. To mám rád.
19: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
18: A právem na to mohou být hrdí.
19: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
20: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
21: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: šťastný život mazlíčků v Česku podporuje PEMI.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušný budget.
2: Bylo to...
4: Úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart. Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřicem Mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na Hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte Hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
6: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
7: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
8: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
9: A dělají to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
11: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live, Koťák Live. Vítejte u Koťák Live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známá otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Ne boží, ano, ano.
5: Ňoky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Chyběla jsem vám. Vy mě taky. Nebojte. Vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Thank you.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
1: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... Úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
6: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
8: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%. A
9: skonábytek. Žijeme to s vámi.
1: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na to nejsluší, ne?
2: Killerce něco na styling a nechting.
10: No my si ani nevidíš.
1: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... Úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
11: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
12: Tak to je hezky kriky.
13: Betonpress, patron lehkých betonových střech.
11: A teď

0: si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.
1: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu dušená šunka nejvyšší jakosti za 19,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
3: Třeba tenhle, co mě dostal.
4: Datart nákupy.
5: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
6: Hustí.
4: Datart.
7: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
8: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
9: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
10: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
11: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Sonos a vytvoř si domácí kino s výkonným soundbarem, reproduktory a subwooferem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
12: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
13: Na na na na na na na na na.
14: Každé pondělí a úterý.
15: Koťák Live, Koťák Live, vítejte.
14: Je tu koťák.
16: Jo.
14: A nálož hostů,
17: známá otázka,
14: se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
15: Ne, boží, ano, ano.
18: Ňoky, pene, spagety.
19: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
14: Už dnes v 9 večer na Očku.
20: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

a Čalda viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času.

0: Hermanns. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. A navíc každou středu dvakrát více bodů za nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
3: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
4: My si půjčíme bezpečně.
3: Tady podpísek.
5: Ne, ne, tady podpísek. Pali, pali, pali.
6: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
7: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
11: V Bile je úrodička, jak má být.
12: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
11: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
14: Připravte na to svou mysl.
13: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
15: Ale proč se držet při zemi?
13: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
16: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
17: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Tati, promiň, ujel mi bos.
19: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.
2: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
3: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
4: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
5: Dobrý por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
6: Red Bull vám dává křídla.
7: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.

0: elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Sonos a vytvoř si domácí kino s výkonným soundbarem, reproduktory a subwooferem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live. Vítejte u Koťák Live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známá otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Neboží, ano.
5: Gnocchi, penne, spaghetti.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Ready? Well, while that fucking bird grows.

Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaž perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například prací prostředky Persil různé druhy za 399 korun. Nebo Aviváž Kokolíno za 78,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
4: Allegro! To musím také vyzkoušet!
5: A mají i tuhle megatelku!
6: A věci do školy! A ještě něco!
4: Tenhle kanon!
7: Když něco, tak Allegro.
8: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Poříďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá

0: právě teď. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
5: Hosti.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
7: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
8: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
9: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
10: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
11: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
2: Mít malé sny nestačí.
3: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
4: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
5: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Každé pondělí a úterý
1: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
0: Je tu Koťák.
2: Jo.
0: A nálož hostů.
3: Známá otázka.
0: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
1: Neboží, ano.
4: Ňoky, pene, spagety.
5: Život konečně u Koťáka, že jo?
0: Už dnes v 9 večer na Očku.

up mine, dig it up mine, pick it, dig it mine. Farming.

0: Notine. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme akci 2 plus 1 zdarma na všechny sprchové gely. A nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Rossmann. A život je krásnější.
4: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
5: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
6: Jasněčka!
5: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
9: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
10: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
13: Hosti.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
17: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji. Pro až o 100% hladší vlasy.
18: Novinka. Horálky čokoládové. Ty od Sedity.
19: Tati, promiň. Ujel mi bos.
20: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba neodolatelný Peugeot 408. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
2: Na Vinted může být všechno znova nové.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
2: Ahoj, Sáro.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
5: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
6: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
7: My si půjčíme bezpečně.
6: Tady podpísek.
8: Ne, ne. Tady podpísek. Pan, pan, pan.
9: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
10: Očko tě zve do kina.
11: I'm a dad searching for his son.
12: He's out there having a great time.
13: What do you mean he's lost?
11: I'm so sorry.
12: It's rolling loud.
14: Hi, honey.
15: How's everything going?
14: We're pretty good.

Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.

0: Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Pribináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
2: My si půjčíme bezpečně.
1: Tady podpísek.
3: Ne, ne. Tady podpísek. Pan, pan, pan.
4: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
5: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například prací prostředky Persil různé druhy za 399 korun. Nebo Aviváž Kokolíno za 78,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Tati, promiň, ujel mi bos.
4: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
2: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
3: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
4: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
6: Hosti.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
8: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2, více ze života.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
11: Red Bull vám dává křídla.
12: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba kávovar DeLonghi s osobním nastavením nebo sušičku prádla AEG s šetrným programem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
13: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
2: Hosti.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
5: Každý měsíc si můžeš užívat tweet za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro. I want
6: to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
7: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
8: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Datart nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
2: Hosti.
1: Datart.
9: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
8: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
10: Dobrej por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
11: Red Bull vám dává křídla.
12: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
13: nejde elektřina.
12: Zaplatíme vám novou. Innogy.
4: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
14: Jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
17: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
2: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams. Večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem vít. Purina.
13: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
18: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový, mysli křupavé a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je kvalita za nejnižší ceny. Třeba sekaná rajčata Gustona jen za 19,90. Albert.
19: Očko tě zve do kina.
20: I'm a dad searching for his son.
21: Just out there having a great time.
22: What do you mean he's lost?
20: I'm so sorry.
21: It's rolling loud.
23: Hi, honey.
24: How's everything going?
23: We're pretty good.
25: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
2: Hustí.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week získej deals až do 50%. Nyní na About You.
4: Red Bull vám dává křídla.
5: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba květinovou dekoraci Lego se slevou 25% jen za 1499 korun. Allegro.
6: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
7: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
8: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
10: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
8: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem.
11: Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
12: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams. Večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem být. Purina.
13: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
14: Exotika bez přestupu.
15: Jasně, přestupujeme do plavek.
16: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
1: Datart nákupy.
17: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
2: Hustí.
1: Datart.
18: Nastartovat ráno můžete i příjemněji.

0: stát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
1: Jdu si dát pauzu.
2: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
3: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
4: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový, mysli křupavé a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je kvalita za nejnižší ceny. Třeba sekaná rajčata Gustona jen za 19,90. Albert.
5: Nové tělové sérum Nivea Repair and Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair and Care pro suchou pokožku.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
8: Nulka. No.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

I've got my own God. He drives a fast car.

Genesis.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.

0: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
1: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
3: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
4: A skvělý nábytek.
5: Žijeme to s vámi.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
7: Hosti.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Lidl Retro týden je tady. Minulost má u nás znovu otevřeno. Od pondělí v Lidlu Kunín smetana ke šlehání za 19,90. Pepsi Regular za 26,90. A Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 64,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
10: Začni den jako šampion.
8: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Horkovzdušná fritéza za 1199 korun. Rychlovarná konvice za 399,90. A šnekový odšťavňovač premium za 1699 korun. Lidl, to se vyplatí.
11: Když máte zafixovanou cenu u Eonu,
12: tak a máme klid, Jiřínko.
11: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: No teda, má to tu celé nové. Wow, to muselo stát peněz. A to je zisku. Uf.
2: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.

0: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
1: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
0: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
3: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Vzdělávna otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne boží, ano, ano.
7: Ňuky, pene, spagety.
8: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
2: Už dnes v 9 večer na Očku.
9: Naked Attraction je zpátky.
10: Dobře to začíná.
9: Mladší.
11: Tak mi to zvedněte.
9: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
12: Tak teď už jsem viděla úplně všechno. No.
9: Jedna věc je ale stejná.
13: To je zážitek opravdu.
9: Odhalíme těla v přirozené kráse.
14: Já se kochám.
9: Naked Attraction Česko a Slovensko.
15: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.
16: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Ahoj, zlatíčko. Stýská se ti po vůně domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obsah.

0: Sberbanka.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci. Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na keke čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
9: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
10: Pořiďte si Redmi Note 17 Pro Max 5G s baterií s až 3denní výdrží. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 599 korun. T-Mobile.
11: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba dětské kolo Allfran se slevou 20% jen za 3999 korun. Allegro.
12: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
13: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Jar. Načerpejte novou mycí sílu.
10: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
14: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
15: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
16: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
17: Uvolnit ucpaný nos by nemělo být drama. Představujeme Otrivin, sprej nové generace, s pohodlným tlačítkem pro příjemnější aplikaci. Jemná mlha uvolní ucpaný nos příjemným způsobem do 2 minut. Otrivin a dýchej. Čas na nosní sprej? Vyzkoušejte jemnou mlhu Otrivin pro děti.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Trvanlivé mléko s kuponem v aplikaci za 8,90 a Milařezy při koupi 2 kusů za 9,45 za kus. Byla.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
1: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušný budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
6: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
7: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
8: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
9: Dobrej po.

0: co to bylo?
1: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
2: Red Bull vám dává křídla.
3: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba kouzelný domek Spin Master se slevou 25% jen za 1119 korun. Allegro.
4: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
5: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě. Ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
6: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams. Večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem být. Purina.
8: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
6: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem.
9: Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny. A to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
10: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
11: No to půjde těžko bez křídel.
10: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
11: Aha, a jak asi?
10: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
11: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
12: Stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
13: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
14: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
13: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
12: Tak to dáme do grafiky, jo?
15: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
16: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
17: Datart nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
18: Pustí.
17: Datart.
19: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
4: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
6: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový, mysli křupavé a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je kvalita za nejnižší ceny. Třeba sekaná rajčata Gustona jen za 19,90. Albert.

0: so sorry.
1: It's rolling loud.
0: Hi, honey.
2: How's everything going?
0: We're pretty good.
3: Naked Attraction je zpátky.
4: Dobře to začíná.
3: Mladší.
4: Tyma, tak mi to zvedněte.
3: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
5: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
3: Jedna věc je ale stejná.
5: To je zážitek opravdu.
3: Odhalíme těla v přirozené kráse.
4: Já se kochám.
3: Naked Attraction Česko a Slovensko.
6: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
3: Budeš to prostě milovat.

0: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
3: Hustí.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
6: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
8: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%. A
9: skonábyte. Žijeme to s vámi.
10: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. A banány 1 kg za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
13: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
14: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
15: Třeba tenhle, co mě dostal.
16: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
17: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
18: Killerce něco na styling a nechting.
19: No my si ani nevidíš.
17: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
20: Asi slušný budget.
17: Bylo to...
21: úplně za hubičku.
22: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
23: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
24: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
25: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort.

Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na lexus.cz.

0: Exotika bez přestupu?
1: Jasně, přestupujeme do plavek!
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
4: Red Bull vám dává křídla.
5: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
6: Tady vám nesu něco z datártu.
7: Killerce něco na styling a nechting.
6: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
8: Asi slušný budget.
6: Bylo to... úplně za hubičku.
9: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
10: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
11: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
12: No to půjde těžko bez křídel.
11: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
12: Aha, a jak asi?
11: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
12: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
4: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
13: Každý měsíc si můžeš užívat víc za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
14: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
15: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
16: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
17: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
18: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
19: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
0: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
3: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
6: Datart nákupy.
8: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
11: Pusti.
8: Datart.
12: Nové tělové sérum Nivea Repair and Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair and Care pro suchou pokožku.
4: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams. Večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem vít. Purina.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
20: Stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
21: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
20: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
21: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
20: Tak to dáme do grafiky, jo?
22: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.
23: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
24: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový, mysli křupavé a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je kvalita za nejnižší ceny. Třeba sekaná rajčata Gustona jen za 19,90. Albert.
25: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
26: Naked Attraction je zpátky.
27: Dobře to začíná.
26: Mladší.
27: Tyma, tak mi to zvedněte.
26: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
28: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
26: Jedna věc je ale stejná.
28: To je zážitek opravdu.

0: Balíme těla v přirozené kráse.
1: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko.
2: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax.

0: 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba květinovou dekoraci Lego se slevou 25% jen za 1499 korun. Allegro.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nosní sprej Physiomer snižující otok sliznice nebo vitamin C Pharma Active s rychlou vstřebatelností. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
7: Hustí.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.

0: Pozvánka.
1: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv. Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
3: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky, nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
4: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
5: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt ProBio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte ProBio 2 od mlékárny Kunín.
6: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena LED. Vyzkoušejte vzorky stále. Tena.
7: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
10: Datart nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
11: Pusti.
10: Datart.
12: Naked Attraction je zpátky.
13: Dobře to začíná.
12: Mladší.
14: Tak mi to zvedněte.
12: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
15: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
12: Jedna věc je ale stejná.
15: To je zážitek opravdu.
12: Odhalíme těla v přirozené kráse.
14: Já se kochám.
12: Naked Attraction Česko a Slovensko.
16: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
12: Budeš to prostě milovat.

to the party.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu dušená šunka nejvyšší jakosti za 19,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
3: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. Spletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
5: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Beton Press jsou opravdu lehký kriky. A Beton Press vám dá 30 let záruky kriky.
6: Tak to je hezky kriky.
7: Beton Press. Patron lehkých betonových střech.
5: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.
8: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
9: Jisk nabízí vše pro příjemné momenty nad společným jídlem. Například jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 63%. Nebo elegantní jídelní stůl za pouhých 2000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Víc jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
11: Dneska je ale pondělí.
10: Pondělí?
11: Aha. Nic, já už musím.
10: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
12: E.ON, nechte to na nás.
13: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
14: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
15: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
16: Tady vám nesu něco z Datartu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
17: Asi slušnej budget.
16: Bylo to...
18: Úplně za hubičku.
19: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
20: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
21: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
22: Třeba tenhle, co mě dostal.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba kávovar DeLonghi s osobním nastavením nebo sušičku prádla AEG s šetrným programem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
2: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
3: Očko tě zve do kina.
4: I'm a dad searching for his son.
5: He's just out there having a great time.
4: What do you mean he's lost?
6: I'm so sorry.
5: Ah! It's rolling loud.
6: Oh! Hi, honey.
7: How's everything going?
6: We're pretty good.
8: Naked Attraction je zpátky.
9: Dobře to začíná.
8: Mladší.
10: Tak mi to zvedněte.
8: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
11: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
8: Jedna věc je ale stejná.
11: To je zážitek opravdu.
8: Odhalíme těla.

0: přirozené kráse.
1: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko.
2: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

Ma giusto per

0: Hlídkové molo spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
2: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba dětské kolo Allfun se slevou 20% jen za 3999 korun. Allegro.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
6: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
7: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nosní sprej Physiomer, snižující otok sliznice, nebo vitamín C Pharma Aktiv s rychlou vstřebatelností. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
8: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: Sbanka.
1: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting.
2: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušný budget.
2: Bylo to...
4: úplně na hubičku.
5: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
6: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit...

0: Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lodge. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
1: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
2: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
3: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
4: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
6: Datart nákupy.
7: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
8: Pusti.
7: Datart.
9: Kláro, zastavit opakované krvácení dásní pomůže nový Parodontax Intensive Gum Repair s účinností na mikroskopické úrovni i na odolný zubní plak. Expert v péči o dásně.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Hyundai uvádí IONIQ 3. Čistě elektrický hatchback. Se systémem Pleos Connect, dojezdem až 497 km a překvapivě velkým zavazadlovým prostorem s megaboxem. Tohle je víc než svoboda. Hyundai IONIQ 3 již od necelých 670 000 korun.

0: Očko tě zve do kina. I have been tasked with finding the deadliest fighters on earth. Stupid socks. Welcome to Street
1: Fighter! 3, 2, 1. You did that to your face, girl.
2: Oh, I don't know, Dan.
3: You know anybody in this tournament who fights with a claw hand?
4: Naked Attraction je zpátky.
5: Dobře to začíná.
4: Mladší.
6: Tyba, tak mi to zvedněte.
4: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
7: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
4: Jedna věc je ale stejná.
8: To je zážitek opravdu.
4: Odhalíme těla v přirozené kráse.
9: Já se kochám.
4: Naked Attraction Česko a Slovensko.
10: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
4: Budeš to prostě milovat.

0: Čau.
1: Dokola.
0: Vy jste ten zpěvák.
2: Nebyl to ten zpěvák?

0: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
1: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
2: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
3: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
3: Bylo to...
5: úplně za hubičku.
6: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
8: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
9: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
11: Co?
10: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
13: Datárt nákupy.
6: Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
14: Pustí.
6: Datárt.
15: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky, nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
16: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
17: Nulka.
18: Tati, co je tohle za auto?
19: Taková moje srdcovka.
20: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
18: Nebo pro tebe, tati.
21: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
22: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
23: Ledové, vždy perfetto.
24: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams. Večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem být. Purina.
25: Zasloužíš si velké, hřejivé, huňaťoučké obětí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
26: Cesta k telefonu vede do Vodafonu.
4: Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Sberbanka.
1: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba kouzelný domek Spin Master se slevou 25% jen za 1119 korun. Allegro.
2: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt Probio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte Probio 2 od mlékárny Kunín.

0: očko, tě zve do kina.
1: I have been tasked with finding the deadliest fighters on earth.
2: Stupid socks.
3: Welcome to Street Fighter!
4: 3, 2, 1.
5: You do that to your face, Kyle.
6: Oh, I don't know, Dan.
7: You know anybody in this tournament who fights with a claw hand?
8: Naked Attraction je zpátky.
9: Dobře to začíná.
8: Mladší.
10: Tak mi to zvedněte.
8: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
11: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
8: Jedna věc je ale stejná.
11: To je zážitek opravdu.
8: Odhalíme těla v přirozené kráse.
12: Já se kochám.
8: Naked Attraction Česko a Slovensko.
13: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
8: Budeš to prostě milovat.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg a banány 1 kg za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
2: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
3: Jisk nabízí vše pro váš vysněný domov. Například nadýchané ručníky za pouhých 110 korun, sleva 60%. Nebo kvalitní pěnová matrace za pouhých 4200 korun, sleva 65%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie. Naše rodinné stříbro.
5: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
2: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to... úplně za hubičku.
4: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
5: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
6: Dneska je ale pondělí.
5: Pondělí?
6: Aha. Nic, já už musím.
5: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
7: E.ON, nechte to na nás.
8: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
9: Trápilo mě svědění a pálení.
10: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
8: Dokonce i sex se stal bolestivým.
11: Vagisan zafungoval okamžitě.
8: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
10: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
12: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
13: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
14: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
15: Třeba tenhle se mi dostal.

0: Každé pondělí a úterý
1: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
0: Je tu Koťák.
2: Jo.
0: A nálož hostů.
3: Známe otázka.
0: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
1: Neboží, ano.
4: Ňuky, pene, spagety.
5: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
0: Už dnes v 9 večer na Očku.
6: Naked Attraction je zpátky.
7: Dobře to začíná.
6: Mladší.
5: Tyma, tak mi to zvedněte.
6: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
8: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
6: Jedna věc je ale stejná.
8: To je zážitek opravdu.
6: Odhalíme těla přirozené kráse.
5: Já se kochám.
6: Naked Attraction Česko a Slovensko.
9: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
6: Budeš to prostě milovat.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Lidl Retro Týden je tady. Minulost má u nás znovu otevřeno. Od pondělí v Lidlu Kunín smetana ke šlehání za 19,90. Pepsi Regular za 26,90. A Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 64,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Začni den jako šampion.
1: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Horkovzdušná fritéza za 1199 korun. Rychlovarná konvice za 399,90. A šnekový odšťavňovač prémium za 1699 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Když máte zafixovanou cenu u Eonu,
4: tak... A máme klid, Jiřínko.
2: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu dušená šunka nejvyšší jakosti za 19,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
5: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušnej budget.
6: Bylo to... úplně za hubičku.
8: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
9: No teda, má to tu celé nové. Wow, to muselo stát peněz. A to je zisku. Uf.
10: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
11: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
2: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
3: Trápilo mě svědění a pálení. Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
2: Dokonce i sex se stal bolestivým.
4: Vagisan zafungoval okamžitě.
2: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
5: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Vzdělávna otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
2: Ne, boží, ano, ano.
5: Ňuky, pene, spagety.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Naked Attraction je zpátky.
8: Dobře to začíná.
7: Mladší.
9: Tak mi to zvedněte.
7: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
10: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
7: Jedna věc je ale stejná.
10: To je zážitek opravdu.
7: Odhalíme těla v přirozené kráse.
11: Já si kochám.
7: Naked Attraction Česko a Slovensko.
12: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
7: Budeš to prostě milovat.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Lidl Retro týden je tady. Minulost má u nás znovu otevřeno. Od pondělí v Lidlu Kunín smetana ke šlehání za 19,90. Pepsi Regular za 26,90. A Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 64,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Začni den jako šampion.
1: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Horkovzdušná fritéza za 1199 korun. Rychlovarná konvice za 399,90. A šnekový odšťavňovač prémium za 1699 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
5: Hustí.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. A banány 1 kg za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
2: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
3: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. Spletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
5: Trápilo mě svědění a pálení.
6: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
4: Dokonce i sex se stal bolestivým.
7: Vagisan zafungoval okamžitě.
4: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
8: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
9: JISK nabízí vše pro příjemné momenty nad společným jídlem. Například jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 63%. Nebo elegantní jídelní stůl za pouhých 2000 korun, sleva 50%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
2: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
3: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
4: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vycel tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
5: Dneska je ale pondělí.
4: Pondělí?
5: Aha. Nic, já už musím.
4: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
6: E.ON, nechte to na nás.
7: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.

0: Každé pondělí a úterý
1: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
0: Je tu Koťák.
2: Jo.
0: A nálož hostů.
3: Známe otázka.
0: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
1: Neboží, ano, ano.
4: Ňuky, pene, spagety.
5: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
0: Už dnes v 9 večer na Očku.
6: Naked Attraction je zpátky.
7: Dobře to začíná.
6: Mladší.
8: Tyba, tak mi to zvedněte.
6: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
9: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
6: Jedna věc je ale stejná.
10: To je zážitek opravdu.
6: Odhalíme těla v přirozené kráse.
11: Já se kochám.
6: Naked Attraction Česko a Slovensko.
12: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obyčejný.

0: banka.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. A navíc každou středu dvakrát více bodů za nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
5: Jsem Ali. Jsou mi 4 roky a potřebuju operaci kyčlí. Moje panička se stará sama o celou naši rodinu a nemá penízky na operaci nohou. No tak se snažím hlídat aspoň štěkáním.
4: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
10: Úrok klesl na 3,75.
11: Cože?
10: Je. Petře Vlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
11: Cože?
10: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
12: Tohle až uvidíš, lepejš!
13: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
14: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
15: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
13: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
15: Disciplína. To mám rád.
13: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
15: A právem na to mohou být hrdí.
13: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
16: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
17: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
18: Asi slušný budget.
17: Bylo to...
19: Úplně za hubičku.
18: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
20: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
21: A teď rychlovka. Máš ePET, takže?
22: Mám levnou energii.
21: Protože?
22: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
23: Správně, s ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET. Život s lepší energií.
24: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
25: O2. Více ze života.
26: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
27: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
28: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete 2x víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
29: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
30: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
31: A dělají to taky ostatní?
30: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
0: popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
1: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Očko tě zve do kina.
1: I'm a dad searching for his son.
2: He's just out there having a great time.
3: What do you mean he's lost?
4: I'm so sorry.
2: It's rolling loud.
5: Hi, honey.
6: How's everything going?
5: We're pretty good.
7: Naked Attraction je zpátky.
8: Dobře to začíná.
7: Mladší.
9: Tak mi to zvedněte.
7: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
10: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
7: Jedna věc je ale stejná.
11: To je zážitek opravdu.
7: Odhalíme těla v přirozené kráse.
12: Já se kochám.
7: Naked Attraction Česko a Slovensko.
13: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
7: Budeš to prostě milovat.

Žedu moje tady, tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času, jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

0: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Brambory pozdní za 11,90 nebo vepřová plec bez kosti za 49,90. Billa.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
5: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba 4K televizi LG s AI procesorem nebo notebook Lenovo pro špičkový výkon. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
10: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
11: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
10: Dáme si selfie?
9: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
11: Disciplína. To mám rád.
9: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
11: A právem na to mohou být hrdí.
9: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
12: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
13: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
14: Jasněčka!
13: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
0: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko.
15: Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
16: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
17: A teď rychlovka.
18: Máš ePET, takže?
19: Mám levnou energii.
18: Protože?
19: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
20: Správně, s ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET. Život s lepší energií.
21: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
22: A dělají to taky ostatní?
21: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
23: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
24: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
25: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
26: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
27: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
28: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
29: Allegro! To musím také vyzkoušet!
30: A mají i tuhle megatelku!
31: A věci do školy!
32: A ještě něco!
29: Tenhle kanon!
33: Když něco, tak Allegro.
1: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
2: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušný budget.
2: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
5: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
6: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
7: Očko tě zve do kina.
8: I have been tasked with finding the deadliest fighters on earth.
10: Stupid socks.
14: Welcome to Street Fighter!
22: 3, 2, 1.
31: You do that to your face.

0: Hey, Scott.
1: Oh, I don't know, Dan.
2: You know anybody in this tournament who fights with a claw hand?
3: Naked Attraction je zpátky.
4: Dobře to začíná.
3: Mladší.
5: Tak mi to zvedněte.
3: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
6: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
3: Jedna věc je ale stejná.
7: To je zážitek opravdu.
3: Odhalíme těla v přirozené kráse.
8: Já se kochám.
3: Naked Attraction Česko a Slovensko.
9: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
3: Budeš to prostě milovat.

drahá, říká: Miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
3: Bylo to...
5: úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
7: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Pro hřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
9: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%. A skvělý
10: nábytek. Žijeme to s vámi.
11: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
12: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
13: Tak to je hezky kriky.
14: Betonpress, patron lehkých betonových střech.
12: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.
15: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
16: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
17: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
18: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
19: Třeba tenhle, co mě dostal.
20: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
21: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna.

0: Máme vás rádi.
1: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždyť jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
2: Dneska je ale pondělí.
1: Pondělí?
2: Nic, já už musím.
1: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
3: E.ON, nechte to na nás.
4: Jisk nabízí vše pro váš vysněný domov. Například nadýchané ručníky za pouhých 110 korun, sleva 60%. Nebo kvalitní pěnová matrace za pouhých 4200 korun, sleva 65%. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
6: Killerce něco na styling a nechting.
7: No my si ani nevidíš,
5: boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
8: Asi slušný budget.
5: Bylo to... Úplně za hubičku.
9: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba 4K televizi LG s AI procesorem nebo notebook Lenovo pro špičkový výkon. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.

0: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
1: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
2: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
7: Jasněčka!
6: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
8: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Sonos a vytvoř si domácí kino s výkonným soundbarem, reproduktory a subwooferem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
9: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
10: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
11: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
12: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
13: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
11: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
13: Disciplína. To mám rád.
11: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
13: A právem na to mohou být hrdí.
11: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
14: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
15: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Brambory pozdní za 11,90 nebo vepřová plec bez kosti za 49,90. Billa.
16: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
17: A teď trojitý epet.
18: Ty jsi teda číslo.
17: Jednička ve stabilitě, jako epet.
18: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet, život s lepší energií.
17: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
19: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
17: Tadá!
19: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
20: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
21: Asi slušnej budget.
20: Bylo to...
22: úplně za hubičku.
23: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
24: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
25: Na Vinted může být všechno znova nové.
26: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
27: Ahoj, Sáro.
26: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
28: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
29: A dělají to taky ostatní?
28: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
0: popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
1: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
2: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
4: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
5: Allegro! To musím také vyzkoušet!
7: A mají i tuhle megatelku!
21: A věci do školy!
22: A ještě něco!
5: Tenhle kanon!
27: Když něco, tak Allegro.

0: Na na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
2: Koťák live. Vítejte u Koťák live.
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů.
4: Známá otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák live.
5: Neboží, ano, ano.
6: Ňoky, pene, spagety.
7: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
8: Naked Attraction je zpátky.
9: Dobře to začíná.
8: Mladší.
10: Tyma, tak mi to zvedněte.
8: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
11: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
8: Jedna věc je ale stejná.
12: To je zážitek opravdu.
8: Odhalíme těla v přirozené kráse.
10: Já se kochám.
8: Naked Attraction Česko a Slovensko.
13: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
8: Budeš to prostě milovat.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you. Jen za 89. Nyní v KFC.
7: Pupínek? Teď ne.

0: Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplastí. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
1: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
2: Taky!
1: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
3: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
4: Úrok klesl na 3,75.
5: Cože?
4: Je. Petře Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
5: Cože?
4: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
5: Tohle až uvidíš, slepejš!
6: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
7: Ano. Ano. Ano.
6: A tohle?
7: Mm-hmm.
6: A tohle?
8: Ano.
9: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: A tohle?
7: Ano.
9: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
10: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
12: Hosti.
11: Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Tic-tac-tu.

0: receptů. Otoč a vychutnej si oba.
1: Uvolnit ucpaný nos by nemělo být drama. Představujeme Otrivin sprej nové generace s pohodlným tlačítkem pro příjemnější aplikaci. Jemná mlha uvolní ucpaný nos příjemným způsobem do 2 minut. Otrivin a dýchej. Čas na nosní sprej? Vyzkoušejte jemnou mlhu Otrivin pro děti.
2: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matony Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matony Vision. Život v plném rozlišení.
3: Na první kolo jsem chvíli šetřil. Skládalo se. Já po prvním kopci taky. Na druhý jsem šetřil díl. Ale pak už to jelo. Táhlo mě to nahoru. Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
4: Takže elektrokolo.
5: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a víš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to?
7: Každý rodič umí něco jedinečného.
8: Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
9: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
7: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
10: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
11: V Kauflandu již od středy Superkauf. Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. A navíc každou středu 2x více bodů za nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Livea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Livea za skvělou cenu.
13: Datart nákupy.
14: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
15: Pusti.
14: Datart.

0: Na, na, na, na, na, na, na.
1: Každé pondělí a úterý
2: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů
4: Známe otázka.
1: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live!
2: Ne, boží, ano, ano.
5: Gnocchi, pene, spaghetti.
6: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Už dnes v 9 večer na Očku.
7: Naked Attraction je zpátky.
8: Dobře to začíná.
7: Mladší.
9: Tyma, tak mi to zvedněte.
7: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
10: Tak teď už jsem viděla úplně všechno. No.
7: Jedna věc je ale stejná.
10: To je zážitek opravdu.
7: Odhalíme těla v přirozené kráse.
11: Já se kochám.
7: Naked Attraction Česko a Slovensko.
12: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

Genesis.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Sonos a vytvoř si domácí kino s výkonným soundbarem, reproduktory a subwooferem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
4: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
5: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
6: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
7: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
8: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
9: Dáme si selfie?
10: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
8: Disciplína. To mám rád.
10: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
8: A právem na to mohou být hrdí.
10: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
11: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
12: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Máslo v Bila klubu 250 gramů za 24,90 a Activia nápoj v Bila klubu za 21,90. Bila.
14: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
15: Jasněčka!
14: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
16: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
17: A teď rychlovka. Máš ePET, takže?
18: Mám levnou energii.
17: Protože?
18: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
19: Správně. S ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET. Život s lepší energií.
20: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
21: Hosti.
20: Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Poříďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Allegro! To musím také vyzkoušet!
2: A mají i tuhle megatelku!
3: A věci do školy!
4: A ještě něco!
1: Tenhle kanon!
5: Když něco, tak Allegro.
6: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko, home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
7: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
8: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
9: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
11: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
12: Na na na na na na na na na.
13: Každé pondělí a úterý.
14: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
13: Je tu koťák.
15: Jo.
13: A nálož hostů.
16: Známe otázka.
13: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live!
17: Ne, boží, ano, ano.
18: Ňuky, pene, spagety.
19: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
13: Už za chvíli na očku.
20: Naked Attraction je zpátky.
21: Dobře to začíná.
20: Mladší.
19: Tak mi to zvedněte.
20: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
22: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
20: Jedna věc je ale stejná.
22: To je zážitek opravdu.
20: Odhalíme těla v přirozené kráse.
19: Já se kochám.
20: Naked Attraction Česko a Slovensko.
22: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na očku. Budeš to prostě milovat.

0: Vítejte u Koťák Live, jediné talk show v Česku, kterou ani po 100 dílech, je to neuvěřitelné, nezakázali. Jedeme dál. Dobrý večer. Někdo se pro slávu narodí a někdo si ji musí poctivě vybojovat na nekonečných castingzích. Náš dnešní host má v sobě kombinaci obojího, protože pochází z velmi známé herecké rodiny. Jeho obličej znáte z filmových pláten i z nejúspěšnějších televizních seriálů posledních let. Patří k nejvýraznějším talentům své generace a rozhodně se nebojí ani hodně náročných charakterních rolí. Často o něm lidé mluví hlavně v souvislosti s jeho vysokou postavou a slavným příjmením. On ale každým svým hereckým výkonem dokazuje, že stojí pevně na vlastních nohou. Dneska ho ale nebudou hlídat kamery na place ani přesné pokyny režiséra v divadle. Bude to jen on sám a uvidíme, jak si poradí s mými všetečnými otázkami. Dámy a pánové, přichází Prokop Zak.
1: Dobrý den.
0: Vítej u nás.
2: Děkuju moc.
3: Děkuju za krásný úvod.
0: Kdybych byl znovu mladý, přál bych si mít styl, jako má Prokop Zach.
2: Děkuju.
0: Máš tady rodinu, nebo?
3: Nemám, ale třeba jednu.
0: Prokope, na mě působíš jako mladý, uvědomělej herec, takže nejsi jako jenom, hele, kolik ti teďka vlastně je?
3: 21.
0: Což bylo pro mě období, kde jsem řešil, jako, kde se naleju. Což ty možná řešíš taky, ale zároveň seš k tomu tak jako, řekl bych, společensky uvědomělý a děláš i takové ty věci, protože ti přijde, že ta kultura je zkrátka pro tu Českou republiku důležitá, takže se na svých sociálních sítích pouštíš i do témat, do kterých já bych se teda nepouštěl. Protože na internetu jsou lidi, kteří jsou debilové.
3: Tak jsou, ale názor je jako názor. Já beru jako každý názor. Někdy už je to opravdu jako přehnaný, mám pocit.
0: To říkám.
3: Ale no, to jsou ty, jak jsi nazval?
0: Debilové.
3: No, dobře. Ale prostě, když je nutnost, tak je prostě nutnost. A když mě něco štve, tak se k tomu rád vyjádřím.
0: Jak říká ta slavná věta, nejhorší, co se může stát, když dobří lidé

0: dělají nic.
1: Souhlasím s tím.
0: To jsem možná teďka vymyslel. Děkuji.
1: Jak se máš?
0: Ne, je to dobrý, já teďka jsem přemýšlel normálně nad tvým potleskem. Když v tom potlesku jsou velký pauzy, mezi tím jednotlivým tlesknutím vypadá ironicky.
1: To se omlu...
0: Super, Kubo. To se ti opravdu povedlo. A nebo...
1: To jsme zatím nic neřekli.
0: My nemusíme nic. Pokud chcete někdy dorazit na natáčení Koťák Live, udělejte to a počkejte až do konce, protože u čtvrtýho hosta už jsou všichni plech a je to jedno, zkrátka. Už můžu být taky takový uvolněný, už jsem se to... No vy jste nejvíc uvolněný, no.
1: Ale to je dobře.
0: Je to super. Prokope, no. Ty patříš do mý oblíbený party mladých herců, přiznám se.
2: Děkuju.
0: Ty a Max Dolanský máte takovou jako jednu partu. A já třeba vím, že ty a Max Dolanský máte stejnou zálibu. Jestli víš, která to je.
2: Tak pojď.
0: Jsou to starší ženy?
1: Hele, to je trochu jinak, jo.
0: Teda, než jsi se zadal, šťastný.
1: Ne, už ne.
0: Ty jsi zase sám!
1: Ne, a počkej, to je taková...
0: Zkušené ženy, ozvěte se.
1: Ano, právě. Ne, tam je jako důležitá věc, že já, když jsem přišel s tím, že jsem si našel starší dívku, tak Max Dolanský řekl, co jsem za debila, že by to v životě neudělal. A že to je jako největší blbost a že máme ten velký pozor na to. Jako. Tady za to dostal strašně úspěchu a chvály za ty starší ženy. Ale přitom to bylo trošku jinak. On byl opravdu takový, jako proč bys to dělal, kámo? Takhle to prostě nefunguje. Starší ženy, prostě to už může být tvoje máma. Já jsem říkal, hele, počkej. Počkal a... Přesně. Takže ano, starší ženy, to je naše záliba. Ne, ne, ne! Nebo jo.
0: Jo.
1: Přesně.
0: Takhle, teďka tleskáte, protože ještě nevíte, co řekne za chvíli. Já totiž vidím do budoucnosti, protože... Zkazí, saď se. Protože když se... Není to secvičený, přísahám, protože když se Maxe zeptáte, a ta starší žena, kolik jí bylo?
1: Ale i mojí první starší ženě bylo 25 a mě bylo 17.
0: No,
1: mě bylo 17 25. A pak byla další, a ta byla ještě o 10 let starší. Mě bylo 18 28. A pak už nebudu pokračovat.
0: 28 je starší žena?
1: Ne, to je mladá žena, která je v rozkvětu.
0: V rozkvětu, ano. A teďka v 21 je to pro tebe?
1: To jsou takový ty babety, ty javy, tak jsem to...
0: Pojďme dál!
1: Ne!
0: Ale, jak se říká, na babetě se dobře jezdí?
1: No ježiši, Já děkuju, taky si to myslím.
0: Nestává se nám z toho panelová diskuze normálně.
1: Ne, to je skvělý. Já myslím, že jo, jakoby je to pořád, je tak esteticky hezký pořád.
0: Takový vintage.
1: Vintage, a to se vrací do mody, ne, že jo? Vintage je teď in.
0: Úplně to vidíme jenom. Vy jste docela vintage, máte večer volno.
1: No, takhle já to dělám, pravděžky přijdu.
0: Pojďme k práci radši. Já vím, že ty chceš posunout nebo rozšířit ty hranice, to území toho standardního divadla. Chtěl by si udělat divadelní hru, která bude jako plná všech věmů a emocí.
1: To bych byl hrozně rád.
0: Mám být konkrétní?
1: Jo, tak pojď.
0: Chce udělat nějaké představení, kde se budou lidé, herci, mazat krví blátem a bahnem a křičet.
1: Ano, to bych si moc přál, protože teď je trendy jako dělat ty komedie všechny a tak jako na oko, ale my jako ty mladí, taky jsme se proto nazvali kolekce Parchan, protože jsme jako parchanti a chtěli bychom si jako zkusit dojít jakýsi jako esenci toho divadla, což je podle nás mazat se bahnem a krví.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
5: Jasněčka!
4: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba kávovar DeLonghi s osobním nastavením nebo sušičku prádla AEG s šetrným programem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
7: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
8: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Hrozny bílé 1 kg za 34,90 a pribináček při koupi od 3 kusů 19,90 za kus. Bila.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
11: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
12: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
11: Tadá!
12: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
13: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
14: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
15: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
16: Dáme si selfie?
17: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
15: Disciplína. To mám rád.
17: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
15: A právem na to mohou být hrdí.
17: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
18: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
19: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
20: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
21: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
22: Hustý.
21: Datart, opravdový elektrospecialista.
23: Na Vinted může být všechno znova nové.
24: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
25: Ahoj, Sáro.
24: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
26: Allegro! To musím také vyzkoušet!
27: A mají i tuhle megatelku!
28: A věci do školy!
29: A ještě něco!
26: Tenhle kanon!
30: Když něco, tak Allegro.
31: A teď trojitý epet.
32: Ty jsi teda číslo.
31: Jednička ve stabilitě, jako epet.
32: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
33: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you. Jen za 89. Nyní v KFC.
0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba neodolatelný Peugeot 408. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko, home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
2: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
3: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
4: A dělej to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Nagý Polák, dobrý Polák. Polska!
1: Szukam bratu, fajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze.
0: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. řady od 12. října na Očku.
4: Absolutnie pięknie.
5: Ano. To bych si moc přál, protože teď je trendy jako dělat ty komedie všechny a tak jako na oko, ale my jako ty mladí, taky jsme se proto nazvali kolekce Parchan, protože jsme jako parchanti a chtěli bychom si jako zkusit dojít jakýsi jako esenci toho divadla, což je podle nás mazat se bahnem a krví.
6: Mm.
5: Ale tak je to jako vyjádření nějakého pocitu zase trošku jinou formou, než je jenom ten samotný text.
6: Protože... Jaký divadlo by vás vzalo pod křídla, když byste po sobě
5: žádný.
6: Házeli bláto a tak?
5: Tady v Česku? Všechny doufám, ale ne, myslím, že...
6: Nějaká venkovní scéna, ne, někde
5: venku,
6: jako...
5: Venku, no, někde no, na vesnici, ne, u babety někde, no. Ne, já myslím, že jako X10 třeba má tyhle, jako dělá hodně takhle jako ty specifické věci. A mě to baví, já mám jako strašně rád tu různožánrovost v těch věcech, ale když my jsme si založili ten jako náš soubor, jako jenom těch jako mladých kluků, teda máme tam i jednu holku, Zuzanu Matuškovou, tak jsme jako se chtěli fakt dostat jako zpátky úplně jako k té esenci a toho, co dělali ještě ty jako naši Fogisové, protože oni jako...
6: Tátové.
5: Jo, no, pardon.
6: Fogisové.
5: Tátové. A ty právě začínali jako v komedii tehdy za Dušana Pařízka, což je takový jako velmi významný režisér, který teďka dělá hodně jako v Německu. A tam jako se mazali těma jako různýma věcma, byli nahatý na tom jevišti a vlastně jako kam až jsme schopni spíš zajít jako za jakou hranu.
6: To bude jako myslel, že o těch sexuálních témat odejdem, ale ne.
5: Ne, ty to tak jenom bereš. Nahatý lidi nemusí to být nesexualita.
6: Dobře, tak
5: třeba pravdy.
6: To je úplná náhoda, že zrovna tady na té kartičce mám napsáno. Společně s parchantama, těma tvýma kámošima, co jsou součástí týhletý skupiny, kam se nevím, jak dostala ta jedna holka.
5: To je parchantka.
6: Parchantka, tak děláte i Hamleta.
5: Děláme Hamleta. Líbáme se s Maxem Dolanským, když už jsme u té sexuality.
6: Ano.
5: To tam máš taky napsané.
6: Prokop hraje Hamleta, Max Dolanský Ofélii. Líbání s Maxem je skvělé, perfektní.
5: Je.
6: A to se trénuje?
5: Jo, po večerech právě. My se právě nerozhodujeme, kam chodit na pivo. A
6: kam chodit na cincmačku.
5: Jo, no, za roh. Ne, já myslím, že to tak bylo, hlavně úplně jako, že jsme si, zase se vracíme jako k těm kořenům, myslím, že jsme si chtěli udělat jako představení Hamlet přesně. Pojď si sednout sem ke mně. Ne, že jsme se zase chtěli vrátit a tam nás napadlo, co? A tam nás napadlo, zase jako, protože je ten kluk, který to režíroval, Oto Dušek, taky herec a kluk, který se teďka zaobírá jako především režií, tak jsme si řekli, že co uděláme takový jako první souborovku a vymyslel se ten Hamlet a potom jako já jsem vyprskl první, že Max Dolanský bude Ofélie, protože Max Dolanský
6: má feminní typ?
5: Promiň, Maxi, seš. Ale jo, tak on má právě tu výhodu. Já myslím, že u herectví je to jako velká výhoda, že on může stvárnit, on je jako jemnej v těch jako projevech, hezky.
6: Že by mohl hrát třeba tu dánskou dívku, že jo, jak to
5: dělá. Jo, to já jsem si přál taky s ním udělat, ale to už bylo velký ne. Jako, no. A on do toho šel jenom...

0: pod podmínkou, protože tam je ještě Ondra Stupka, taky herec, který hrál Gertrudu, který mi hraje mámu. A Max Dolanský se tomu vzpíral strašně dlouho, to bylo ne, já prostě v životě nebudu hrát ženskou, já nikdy, prostě to herectví takhle nefunguje, tak tím se to nezaobírá. A pak přišel Ondra a řekl jsem mu, budeš hrát Gertrudu, a on dělal, to je skvělý. To je úžasný a Max se urazil a napsal mi druhý večer, že to bude hrát a že to chtěl celou dobu.
1: Tahle ta strategie na holky vždycky funguje.
0: Jo. A na Max...
1: No, já se chci pobavit i o těch představeních, které vy vlastně jedete. Hodně mě zajímají rychlý šípy. Jaký to je?
0: Skvělý. To je taky další náš sen, který jsme tak měli jako společně s klukama si udělat, protože jsme se tak jako sešli parta, která nehrála nikdy moc videohry. A tenhle svět pro nás byl jako velmi cizí. My jsme jako pro Maxe, pro Ondra, pro ty celý parchanty, jakože fakt u počítače jsme strávili jako minimum času a vlastně doteď na něm pořádně neumíme a chtěli jsme, a lezli jsme po stromech, což taky si bere jako svý nějaký ty, ale chtěli jsme udělat rychlý šípy a pak, když jsem byl rok na Damu, ze který jsem pak odešel zpátky na konzervatoř, tak tam byl jeden jako strašně výjimečný, Šimon Lorko se jmenuje, kluk, který tam dělal dramaturgii a studoval ještě herectví předtím a ten jako napsal úplně novou záhadu rychlejch šípů.
1: A proč jsi mluvil o těch videohrách, kdy ti rychlí šípy nejsou videohra?
0: No právě o tom mluvím, že my jsme jako neměli tuhle cestu a spíš jsme jako byli v těch komiksech vlastně, že jako...
1: Aha, teď už jsem to pochopil.
0: No, to nevadí. Je to jsem taky...
1: No, rychlí tak... šípy znáte?
0: No,
1: jo,
0: tak
1: jak se jmenuje ten slušnej?
0: Ano!
1: Výborně, okej. Ale tak ten nejstarší člověk tady, že?
0: Ale to nevadí, to je pro vás. Já hraju Mirka Dusu.
1: On má rád starý věci.
0: Archeolog, ano. Takže děláme ve studiu Citadela takový malý prostor na Dlouhý Tříně nebo v Klimenský 16 a tam spolu tak tvoříme a tam jsme právě udělali i jako jedno z představení.
1: To teda remake Rychlej šípu, jo?
0: Jo. Jo, je.
1: Je to jako dobový, je to přizpůsobený?
0: No tak telefony tam nejsou vlastně, ale během jako té záhady, která je, že nám někdo jako zabral celou klubovnu, tak se snažíme jako stylizovat zpátky jakoby do té doby, se snažíme, ano.
1: To takže jo. To je furt typická foglarovka? Je to foglar?
0: Ano, je, ne. Je, ale tohle není, to je Šimon Lorko, nová záhada právě, skvělá. A myslím, že to je jako velmi dobře napsaný a je to velký talent.
1: Hodně ještě zajímá ta divadelní hra o tom pivku. To je pivní Odysea, nebo jak se jmenuje?
0: Pivařská Odysea. No.
1: Pivařská Odysea.
0: A to je na motivy audience od Havla, no.
1: Boží nápad. A je tam i humor?
0: Myslím, že s tím přibývajícím pivem začíná přibývající humor, to tady znáte, že jo?
1: Vy tam u toho pijete? Vy u toho pijete?
0: No tak někdy. Ano, tak jako někdy, protože ono fakt je to vychází z Havlovy hry, kdy se jako u toho tehdy, když to hrál, on to hrál i Havel chvíli tu hru a my jsme se to jako trošku předělali jako po našem, aby to zase bylo jako blížší nám, mladším, protože tam jde jako celý je to o tom, že tehdy Havel nemohl si najít žádnou práci, jakož to byl dezident a stavil se proti jako celkovým režimu a systému a vzali ho až jako v jednom takovém pivovaře, kde jako přikuloval sudy. A o tom to vlastně, to je to taková audience u toho sládka, u toho šéfa toho, a kdy najednou jako ten člověk z té buržoázní společnosti, ten Havel jako sedí na koberečku u toho sládka, který je najednou jako nad ním a pije se u toho pivo, no. A jednou jsme se napili tak, a ty to bonznu, ten sládek Ondra Stupka se u toho jednou pozvracel, ne, víš.
1: Nebo při týře.
0: Jo, a skvěle to zahrál, udělal ze mě úplnýho debila. On se takhle poblil, vzal to do ruky, tak si z toho celý to do mě utřel, řekl, co čumíš, to se děje normálně.
1: Tak pozor. Ne, to vyzkouším.
0: Ne, fakt to zachráním.
1: Já se tady s váma dneska naleju. Přijdu domů za svojí holkou, pobleju se před síně a co děláš?
0: To je normální. Nebo
1: to je normální.
0: To se děje.
1: Je to lidský.
0: No, právě, já myslím, že je. A když ještě to přítelkyně, tak je to ještě zase zbližování z jiný stránky.
1: Jo, to ona ocení, no. A ty jsi neměl být ale herec.
0: Ne.
1: Ne, v rodině se to jako
0: vlastně... Zákaz, úplný, maximálně.
1: Nepozdávalo se to.
0: Ne, tam tak ono to je jako šílený povolání v tom, že je nás jako čím dál tím víc a ze všech jako škol vystoupí strašně herců a i jako lidi, kteří jako nejsou jako vystudovaní herci, tak jako začnou hrát. Do toho se teď přidávají lidi, kteří tvoří jako content na těch sociálních sítích, influenceři a se přidávají a berou nám práci. Takže nás je jakoby strašně moc a je tam jako hrozně těžký se prosadit, jelikož jako v herectví a v další věci jako strašně rychle nahraditelný. I když ti všichni říkají, že jako nejseš, tak jako takhle seš. A proto myslím si, že táta jak jako šel tou cestou, ještě táta byl jako první. Táta jako děda můj jezdil s mixem a byl velký voják.
1: A s mixem, to je ta míchačka?
0: Dobře.
1: Ano, ten Foglara míchačka. Znám, mix znám.
0: Jsi dobrý, pořád. No, taková babeta. Takže táta si to vykopal a ten mi říkal, že to není úplně jako cesta, která je jako nejlepší, že jako můžu v tom jako trpět, že přesně se nemusíte povést, že ta práce je, pak ti přijdou tři projekty, ty si vybereš jeden, který se pak jako zruší z různých důvodů. Takže jako tam to bylo velmi zakázané a taky to bylo o tom, že jsem přišel, když jsem se dostal tehdy na konzervatoř a přišel jsem s rodičema do ložnice a řekl jsem, že jsem se nedostal, jestli udělám srandu. A můj otec fakt jako vykřik radostí. A pak jsem mu řekl, že jsem se dostal a tam byl největší smutek.
1: Tati, já jsem se na tu školu nedostal. Yes!
0: Já ne, no bylo jako, že ne! Jo, pro mě to strašně blbý, jakoby, no. A pak jsem řekl, že jo a odešel z té ložnice.
1: No a tak ty od 17 bydlíš sám, tak oni tě vykopli?
0: Ne, já jsem se vykop sám, to bylo právě kvůli té starší holce, jsem si našel byt jinde.
1: Kvůli babetě, jo, ty já tak to nedostanu.
0: Kvůli babetě, právě, a to byla taková ještě harmonikářka, takže taková... A to byl velký žovial, ta holka, to je velká rusalka. A já jsem právě chtěl jako...
1: Takže ta babeta normálně, a co, a kreslila Leše karikatury na Karlově mostě, nebo co dělala?
0: Ne, to už na ní bylo moc takový, jako, no. Ona je taková, jako člověk, který je umělec a vlastně nenávidí umělce. Jako velmi, a hlavně herce, takže dobře jsme se rozešli. A ona právě bydlela jako furt vlastně v jednom baráku s rodičem a hrozně mi furt říkala, jak už se bydlet jinde, tak jsem se odstěhoval a pak jsme se rozešli. Takže jsme spolu nezačali bydlet, ale já jsem se s ní rozešel. My jsme se teda rozešli třikrát a naposledy jsem to byl já.
1: A to je ta poslední teďka, co se s ní se rozešel? To už je asi jiná, jo?
0: To byla právě ta první jako taková moje velká láska, není jich tolik.
1: Jsi bláho, to nejsem schopen spočítat.
0: Ne, to tak starší vodost, no vlastně bylo víc. Ne, že tady to byla taková ta první, když mě bylo 17 a já jsem ji tehdy viděl a jí bylo 25 a myslel jsem si, že jako nikdy nebude a tak to byl takový můj vstup do tohohle toho světa té archeologie a těch vykopávek, že jo. ne, tleskám. Já dostanu bídu jako strašnou.
1: Tohle to, když se dobře sestříhá, to bude zábavy na internetu.
0: No, takže proto jsem jako vypadl z baráku vlastně. Chtěl jsem tak jako chtěl začít ten svůj jako život. Chtěl jsem se jako odprostit od těch poutěch rodičů prostě, jo, no. Jo, jo. A že my jsme furt tak byli jako hodně jako s těma klukama, s Doláčem jsme jako vlastně vyrůstali úplně jako od nějakých jako 15-14 jsme jako prožili fakt jako velkou část spolu. A takže jsme chtěli se jako hlavně osamostatnit, že tam byla jako ta velká tendence jako se vzepřít tomu, že nebudem přece bydlet jako u rodičů, že to je jako blbost, i když teď toho občas jako litujeme, myslím oba dva, že ten mama business a mama hotel je hrozně dobrý.
1: A vy bydlíte spolu?
0: Ne. Nebydlím se svojí ségrou, ale nebydlíme. Já jsem rád, že bydlím sám. Já bydlím sám a že to je dobrý. Jako, že...
1: Máš i okna v tom bytě nebo?
0: Ne, je to sklep.
1: Zatím to zní celkově tak dost depresivně.
0: Ne, je to strašně dobrý, já jsem šťastný za to, za ten byt. Mám jedno takový obrovský okno tam do takového jako krásného vnitrobloku. No.
1: Já tady mám totiž napsáno, že až si najdeš tu novou babetu, tak si otevřeš bar na pláži.
0: Jo.
1: Ale ty v tom baru fyzicky nebudeš pracovat, ty budeš surfovat. A ona tam bude makat.
0: No to je můj sen, tak mi se zdal jednou sen takovej.
1: Ano. Ale já, do teďka mi to nenapadlo, ale můj sen je to taky.
0: Ale přece to je jako nejdůležitější, já jsem hrozně chtěl jako přestat dělat to povolání herectví, protože tam opravdu jako funguje taky to pekseso, že všichni říkají, ten je podobný tomuhle a ten je lepší a tenhle je horší a to pomlouvání a všechno, i když jako to miluju strašně to povolání, tak to jako celý ten show business je úplně jako šílený kolem toho. A já jsem jako, mám sen furt jako zmizet. A fakt si jako postavit nějaký, jako, je to jako velká utopická myšlenka, ale jako ten bar na té pláži a pak se jako pověsit do té houpací sítě a tam se prostě jako houpat s nějakým dobrým drinkem a vidět tu babetu tam.
1: jak tam
0: jde oberli takhle u toho. No. To je hrozně, ale hlavně, aby třeba děti jednou mohli mít to nedohledno, že jo,
1: no,
0: ten oceán.
1: Přesně, přesně, on má v rukou ty děcka, že jo,
0: míchá ty drinky. A já tam takhle v té opací síti,
1: to je prostě... A volnou rukou ti mozkuje prostě prknu, ne, pravděpodobně.
0: No, ale úplně ideálně, jakoby, tak...
1: To je dělo.
0: To říká moje mama, že má vždycky 12 rukou, jestli to myslí, takže jako já s tím souhlasím a věřím v to, jestli to stane.
1: Ježíš, já bych ti tak přál, abys takovou babetu našel.
0: Ale já ji najdu. Doufám. Ne, fakt.
1: A kam ti může napsat?
0: kam bude chtít. Ne, asi na Instagram, nebo co je teďka jo? Se píše?
1: Asi no? Instagram.
0: Já jsem jako nejvíc na WhatsAppu, ale to je už je telefonní číslo, to už je na pozdější.
1: Jo, tak dej telefonní číslo, to je
0: Nedám.

0: Nedám. Nebo si nějaký vymyslím. Řeknu Doláčeva číslo.
1: Já pro tebe ještě něco. Jo, dej Dolanskýho, to je super.
0: Tak jo, počkej. No, ne, to nebudu dělat, ten mě zabil.
1: A nebo e-mail, řekni e-mail.
0: Jak se vám daří?

0: jsem to já. To je syn Kláry Melíškový, ne, ne, to musíme ve dvou. To je důležitý, ta dvojčka.
1: Mě vidět, jak zmizí.
0: Ne, to je fakt důležitý ve dvou.
1: Prokope, pojď.
0: Já to už neumím.
1: Ty seš profi.
0: Mě nehraje Justin, zaspíváš mi Justina Biebera?
1: Do pětky, jo.
0: Tak pojď.
2: Jami, jami, jami, jami.
0: Já ti ukážu nový, já ti ukážu jiný kout, no. Hele, koukej, ty tu ukážu, jak zmizí, jo, hele. Okej, okay. Koukáš furt. Ale teď jí musím najít, počkej. Počkej, už je tady.
1: Olana, sosa, je výborné, je výborné, je výborné.
0: Jo, tady mám pití taky.
1: No, dáváme, dáváme. Co dodat? Jaký komentář k tomu nalepit? Vy řáděte se v komentářové sekci. Děkujeme. Prokop Zach!
0: Děkuji.
1: Tak jste to sami viděli, tohle to bylo Koťák Live. Fantastičtí hosté. Neustále. Dojděte live, anebo nás sledujte. Děkujeme za vaši podporu. Ahoj!

0: Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
1: Jasněčka!
0: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
2: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím.

0: založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba 4K televizi LG s AI procesorem nebo notebook Lenovo pro špičkový výkon. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
5: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
6: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
7: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
6: Tadá!
7: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
8: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
9: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
10: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
11: Dáme si selfie?
12: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
10: Disciplína. To mám rád.
12: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
10: A právem na to mohou být hrdí.
12: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
13: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
14: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Max Sport proteinová tyčinka za 29,90 a tuňákový salát za 39,90. Byla.
16: A teď rychlovka. Máš EPET, takže...
17: Mám levnou energii.
16: Protože...
17: Jsem nahrál vyúčtování na EPET.cz.
18: Správně. S EPET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u EPET. EPET. Život s lepší energií.
19: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
20: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
21: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
22: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
23: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko... Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
24: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
25: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
26: A dělají to taky ostatní?
25: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
27: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
28: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
29: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
30: Allegro! To musím také vyzkoušet!
31: A mají i tuhle megatelku!
32: A věci do školy!
33: A ještě něco!

0: chceš něco, tak Allegro.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušný budget.
1: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
2: Mladší.
3: Tyma, tak mi to zvedněte.
2: Odvážnější.
0: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
4: Tak teď už jsem viděla úplně všechno. No.
2: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
2: Odhalíme těla v přirozené kráse.
3: Já se kochám.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko.
0: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Oťku. Budeš to prostě milovat.

0: Another one for the record books.
1: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
2: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
3: Ajajaj.
2: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky, kvůli mně nebo kvůli holkám?
4: To může být jenom holkama.
2: Jak podle? Umí s ním hýbat?
4: Toro.
3: Promiň.
2: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
4: Naked Attraction, Německo.
5: Pokud vypadáte skvěle, můžete se pochlubit. Všechno to stálo dost. Jsem Ariel, je mi 32, pocházím z Berlína a dělám reality show. Narodila jsem se jako biologický muž a v roce 2019 jsem se přiznala k tomu, že jsem žena. A jednou jsem tu byla v tomhle pořadu jako muž. Jsem jako kolínská katedrála, pořád na sobě pracuju. Občas myslím, že jsem v životě viděla víc světla na operačním sále než slunečního světla. Jsem posedlá krásou, hodně posedlá životním stylem, ráda chodím nakupovat, jsem holka skrz naskrz. Už 2 roky mám všechno nové. Je to jako znovu zrození a samozřejmě jsem byla dost divoká. Měla jsem spoustu známostí na jednu noc. Hodně mě oslovují, ať už jsem v supermarketu nebo troubí, když jedou kolem, nebo jdu do klubu a najednou mám 3 čísla.
4: Ty vypadáš skvěle.
5: Myslíš, že mám nové vlasy, nové nehty?
4: Skvěle. Znám Ariel už 2 roky a myslím, že přitahuje zlobivé kluky, o které nestojí. Ale prostě je nějak přitahuje, ale myslím, že je to jen její chyba.
5: Můj vysněný muž je rozhodně vysoký a dobře obdařený dole. To my ženy také potřebujeme. To nemůžu říct ani náhodou, třeba Bushido je naprosto úžasné. Rozhodně mi v životě něco chybí, ale ne mě samotné, chybí mi partner. Proto je Naked Attraction dobrá věc.
2: Vítám tě, Ariel. Jsi tu vlastně ne poprvé, ale jaksi už podruhé.
5: Už jsem tady byla.
2: Byla jsi tady, jaké je to být podruhé?
5: Chybělo mi to, když jsem zjistila, že jsi tady, ty hned jsem chtěla zpátky.
2: V první řadě Naked Attraction jsi tu byla jako kluk, teď jsi žena.
5: Ano.
2: Celkově ve všem nahoře i dole, jaké to teď je?
5: No, mnohem lepší, jsem šťastná, že se ve svém těle cítím dobře. Nebylo to tak vždycky, dlouho jsem o to bojovala.

0: Vala, 12 operací za 3 roky je dost. A pak jsem popravdě dost blbla.
1: Jak? Jako blbla? Jak to?
0: No, nikdy to nevyšlo, proto jsem dneska tady a mám z toho radost.
1: Jak dlouho jsi sama?
0: Asi, no, 8 měsíců.
1: Jak vypadá muž tvých snů?
0: Vlastně se mi líbí hodně mužní a velký penis je vždycky dobrý.
1: Ano?
0: Pro tebe taky ne?
1: Doufám, že se nám to dnes podaří. Teda tobě. Řekl bych, že popojedeme o krok dál a podíváme se na všechno hned teď. Takže vážení pánové v boxech, začneme se spodní částí těla.
0: Teda opravdu skvělý moment.

0: No, nejdřív to musím nechat vstřebat. Takže všichni jsou milí. Nic, u čeho bych řekla, že tohle ne.
1: Který tě oslovil úplně jako první?
0: No, to je těžké. Opravdu těžké, ale... Řekla bych fialový.
1: Tak půjdeme a začneme u fialového. Proč fialový?
0: Opravdu jsem na muže, kteří jsou tak napůl zvíře.
1: Pravé muže.
0: A on má opravdu i dobré ochlupení. To miluju.
1: Pubické ochlupení.
0: Ano, je to podle mě hezké. Špatné je, když jsou muži úplně oholení.
1: Ale je to tak trochu módní trend. Hodně mužů, kteří si holí i nohy a ochlupení.
0: No víš, ale nemusíme následovat každý módní trend. Myslím, že stehna má dobrá, ale opravdu velmi mužná. Ne, myslím, že jsou dobrá, líbí se mi.
1: Sportuje muž ve fialovém boxu?
0: Ne, paní.
1: Ale možná má dost pohybu v posteli. Co je důležitější? Měl by sportovat, nebo aby to raději dělal v posteli?
0: Ne, mám opravdu velký sexuální chtíč, můžu 3x, 4x denně.
1: Takže pro všechny držte krok.
0: Muži mi nikdy nestačí.
1: Doufám, že všichni držíte krok. 3x nebo 4x denně? Tak přejdeme na žlutou. Je tam nějaký vzor?
0: Vzor?
1: Ano, u něj.
0: Přesně tak. Je to šipka?
1: Pozor, koukej, žlutý, říká.
0: Je to šipka.
1: Šipka. Teď bychom měli sem. Co říkáš, žluté?
0: No tak je hezký, ochlupený a je mužný.
1: A jak vypadá červený?
0: Všechno sedí. Vždycky mi přijde důležité, aby to sedělo.
1: Velikost penisu?
0: Sedí.
1: Varlata?
0: No, na ty já moc nejsem.
1: Jsi na muži?
0: Ano.
1: A já říkám, že varlek muži nějak patří, ale tebe to nezajímá.
0: Nezajímá.
1: Takže se mu o ně nepostaráš.
0: Ale tak někdy jo.
1: To by šlo. Jdeme k modrému. Září na tebe maják.
0: Ano.
1: Co to může znamenat?
0: Možná mě chce osvětlit, nebo tak něco, nebo nasvítit?
1: Myslím, že je třeba od moře. Není? Šperky u mužů, jak je to?
0: Líbí se mi, samozřejmě nesmí působit žensky.
1: Tohle je mužný prsten, řekl bych.
0: Ano.
1: Penis?
0: Taky dobrý. Nevidím tu nikoho, u koho by neodpovídal.
1: Koukneme se.
0: Má nalakované nehty.
2: Barevné nehty byly oblíbené již ve starověkém Egyptě. Tam však nebyly jen módním doplňkem, ale podle barvy také vypovídaly o společenském postavení. Tento trend pokračoval v 70. letech u ikon jako David Bowie a v současné době se těší velké oblibě u celebrit jako Harry Styles. S takovými vzory si každý může s klidem namalovat na prsty pár barevných ozdob. Hodně zábavy při flirtování.
1: Co říkáš u mužů na nalakované nechty?
0: Na to nejsem, upřímně řečeno.
1: Co kdyby ti Ariel nechty odlakovala? Udělala takhle?
0: Je trochu dominantní, že?
1: Asi jo, hledáš dominantního?
0: Naprosto, Juliane, znáš mě přece už pár let.
1: Kteří z těch mužů jsou tedy dominantní? Prosím, ukažte rukou.
0: Problém je, že když není někdo dominantní, tak si s ním dělám, co chci. Jsem upřímná a rychle se začnu nudit.
1: Takže pozor, pokud nejste dost dominantní, Ariel vám bude skákat po hlavě. Jeden z těch pěti se bude muset s námi teď rozloučit. Nebude mít to potěšení vidět tě nahou. Proto je na sebe nech ještě chvilku působit a pak mi řekni, s kterým boxem se musíme rozloučit jako první.

0: Entendo.
1: No, jako prvního bych vyřadila...

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Máslo v Bila klubu 250 gramů za 24,90 a Activia nápoj v Bila klubu za 21,90. Bila.
1: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například antiperspiranty Nivea, různé druhy pro členy Rossmann klubu za 39,90 nebo vlasová péče Elsev za 54,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
4: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Sonos a vytvoř si domácí kino s výkonným soundbarem, reproduktory a subwooferem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
4: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
7: Hosti.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot Rifter. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
9: A teď trojitý epet.
10: Ty jsi teda číslo.
9: Jednička ve stabilitě, jako epet.
10: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
11: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
12: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
14: Allegro! To musím také vyzkoušet!
15: A mají i tuhle megatelku!
16: A věci do školy!
17: A ještě něco!
14: Tenhle kanon!
18: Když něco, tak Allegro.
19: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
20: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
21: Ty máš vždycky něco v rukávu.
22: Mám M-Bank.
20: M-Bank. Velká malá vítězství.
23: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
24: Jasněčka!
23: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
25: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko, home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
26: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
27: 18.
28: Naked Attraction je zpátky.
29: Dobře to začíná.
28: Mladší.
29: Tyma, tak mi to zvedněte.
28: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
30: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
28: Jedna věc je ale stejná.
30: To je zážitek opravdu.
28: Odhalíme těla v přirozené kráse.
0: Já se kochám.
19: Naked Attraction Česko a Slovensko.
1: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
2: Budeš to prostě milovat.
3: Nagý Polák, dobrý Polák.
4: Szukam bratni duszajna postawa. Wow. Piękne fał.
7: To jest dobrze.
3: Naked Attraction Polsko. Premiera czwarte rady od 12. října na Oczku.
16: Absolutnie pięknie.
17: Jeszcze nie máte dost? Tak pokračujem.
22: S kterým boxem se musíme rozloučit jako první?
24: Welcher box wir uns als erstes verabschieden müssen.
27: Oh Gott.
31: No, jako prvního bych vyřadila modrého.
22: Proč?
31: No, takovýhle typ muže s tetováním a prstenem u mě nemá přednost.
22: Tak se loučíme s 29-letým Kájem ze Žitavy.
31: Ty ale vypadáš dobře. Ahoj.
22: Díky za spolupráci.
32: Bavte se.
31: Díky.
22: Čus.
32: Je škoda, že jsem jako první vypadl, ale zřejmě jsem neměl dostatek ochlupení a svalové hmoty. Ten maják ukazuje, že jsem prostě prošel několika ztracenými obdobími. No, s tím už nic neudělám.
22: Pojďme do dalšího oddělení obchoďáku.
31: Hezčí než obchoďák.
22: Milí pánové v boxech, napněte prosím svaly, pokud nějaké máte.
31: Chci vidět všechno.
22: A ukažte nám své trupy.

0: Vzrušující, že?
1: Jo, které horní patro je ze všech nejlepší?
0: Myslím červený.
1: Červený, tak začneme červeným. Proč jsi přišla nejdřív k červenému?
0: Líbí se mi muži s vyrýsovanou hrudí.
1: Ano.
0: Tohle je případ mužné hrudi.
1: Chlupatá hruď.
0: Jo, je super. Víš, že mám ráda chlupy.
1: Tak se koukneme, jak je to u žlutého. Jak to vypadá s hrudí? Ve srovnání s červeným vidím pár malých mateřských znamének. Líbí se ti to?
0: Já jich mám taky hromadu na zádech a tohle mi nepřijde tak zlé.
1: Takže na prvním rande si můžete počítat znamenka.
0: No, rozhodně můžeme. Upřímně řečeno, já se také hodně dívám na ruce. Ruce jsou zatím má nejoblíbenější část těla. Hezké, ano, ten kluk ví, co chce. Páni, teda, zírám.
1: Tak, pojdeme k fialové. Vidím srdce, srdíčko. Nebuď smutný.
0: Moje hořící srdce.
1: A na levé straně piercing bradavky, to je tvoje? Mají muži mít piercing bradavé?
0: Ne, upřímně ne.
1: Fialový, můžeš si to v nejhorším vyndat?
0: No koukej. Ten jde na to.
1: Je trochu, řekněme, pohodlnější než třeba žlutý kandidát. Je pro tebe důležité, jestli má, řekněme, plnější bříško?
0: Mně se to líbí.
1: Je se o co opřít, fialový, ale což ještě nám zbývá jeden muž? A to?
0: Ten má moc hezký trup.
1: Zelený. Bradavky? Trochu větší, trochu mnout cibuli.
0: Mnout cibuli? To jsem ještě neslyšela. Mně přijde, že celkově hezky odpovídá. I ty nechty se mi líbí. Ano.
1: Takže se ještě jednou podívej na všechny muže jako celek. Nastává okamžik, kdy se bohužel musíš rozloučit s jedním z pánů, než to začne být ještě napínavější. Takže, kdo nás nyní musí opustit?
0: Ještě si to obejdu.
1: Prosím, koho pošleme domů?
0: Řekla bych červeného. Je krásný. Všechno, co vidím, je hezké, ale ostatní víc září.
1: Dobrá. To je 42-letý Kevin z Berlína.
0: Ahoj.
1: Pojď k nám.
0: Je mi to líto, mám tak špatné svědomí.
2: Ahoj.
1: Moc děkujeme za tu čas.
0: Díky.
1: Všechno dobré, čus.
2: Krásná ženská, kterou bych rád poznal, to je jisté. Ariel chce hodně sexu, ode mě by ho dostala.
1: A nás čeká další napínavý okamžik, a to ten, kdy uvidíme tváře těch mužů.
0: No, to je vzrušující.
1: Jak důležitá je pro tebe tvář, řekněme, v souvislosti s tělem?
0: A k čemu krásné tělo, když si musíš nasadit pytel na hlavu? To taky k ničemu není, musí to sedět.
1: Musí být tak trochu kompatibilní s Instagramem, že?
0: A ne, vůbec ne, vůbec ne, ne, nechci ani muže, který je na očích veřejnosti, to rozhodně ne.
1: Pánové, prosím, usmívejte se na nás, protože teď uvidíme tváře. Vidíš tři tváře, ke které chceš jít jako první.
0: No, to je těžké, opravdu těžké. Všichni vypadají roztomile, myslím, že on se na mě tak mile usmívá.
1: Tak nejdřív k zelenému. Co říkáš muži v zelené?
0: Milý úsměv, hodně sympatický, líbí se mi.
1: Má ohůnek, tedy na zadní části hlavy, můžeš se otočit?
0: No, je to roztomilé, to není ohon.
1: To je jenom pramínek vlasů. Vousy, co ty na to?
0: Miluju vousy.
1: Co řekneme k muži ve žlutém?
0: No, ano, není to typ člověka, kterého bych oslovila na ulici, nebo v baru, nebo tak.
1: Ne, vůbec.
0: Ale přijde mi, že všechno odpovídá a něčem mě zaujal.
1: Čekala, že žlutý vypadá tak, řekněme, výstředně, nebo jsi ho představovala jinak?
0: Ne, Vůbec.
1: Dobrá, pojďme dál k fialovému. Muž ve fialovém boxu má brýle. To je většinou známka inteligence.
0: No, myslím, že mě by nepomohlo, kdybych si nasadila brýle.
1: Jeden nikdy neví, třeba by tě měl co naučit.
0: To doufám.
1: Než se rozhodneme mezi posledníma dvěma, musíš ještě jednoho pána poslat domů. Který pán musí odejít?
0: Mně je horko. No. Tohle je teď těžké. Řekla bych, že zeleného.
1: Pán v zeleném. Proč?
0: Tamti dva se mi líbí víc.
1: To je Fénix z Düsseldorfu, 32 let.
0: Düsseldorf? To je můj domov. Ahoj.
2: Zdravíčko, z Düsseldorfu.
0: Přesně tak.
1: Moc děkujeme.
0: Je mi líto.
1: Děkuji ti, čus.
2: No, hodila na mě pár vřelých pohledů. Ariel se mi líbila. 9 z 10. No jo, mám nalakované nechty, prostě jsem tvůrčí a nekladu si žádné hranice, jak se prezentovat.
1: Máme dva favority. Je to žlutý a fialový, ale než se rozhodneme, musíš se nejdřív svléknout ty.
0: Aha, už teď?
1: Je to tak. Jsme velmi zvědaví a já bych řekl, že Ariel...
0: Jdu na to.
1: Na noční obloze se Ariel objevilo 5 zářících souhvězdí ve tvaru nahých mužů. Jak romantické, Fabi a Rob stále září. Pro koho se rozhodne hvězdička reality show? Nyní nastává vzrušující okamžik, kdy uvidíte Ariel. Co si o tom myslíte? Kdo myslíte, že vyhraje?
2: Nevím jistě, když řekla, že má radši trochu mužnější typy, vousaté, s ochlupením a tak dále. V tomhle má samozřejmě trochu větší šanci on. Myslím, že já jsem možná trochu exotičtější, ale možná to není úplně její typ, takže... No, prostě uvidíme.
1: Myslíš, že tvůj konkurent má něco, co ty ne?
2: No, vedle výšky může se i stát, že nás něčím překvapí.
1: Myslím, že jste každý úplně jiný. Vybrali jsme záměrně muže, kteří možná nejsou její typ, protože je třeba se občas podívat i za hranice svého obvyklého vkusu. Proto myslím, že jsme všichni napjatí. Vy jste napjatí, já jsem napjatý a tady přichází Ariel. Ojojoj, Venuše z Miletu. Pojď ke mně.
0: Teď je to fér, ne?
1: Teď je to fér. Co říkáte, Ariel?
2: No, na mě udělala dojem. Ještě jsem neviděl nahého někoho po tranzici a jsem pozitivně překvapen. Vážně.
0: Děkuju.
2: Ano, prosím.
1: Fabio?
2: U mě taky zazářila i s oblečením, nebo bez.
1: Milá Ariel, teď je to tady. Musíš se s jedním rozloučit, i když je to pro tebe těžké. Na rande můžeš vzít jen jednoho. Už máš představu, koho chceš nebo musíš poslat domů?
0: Na obou něco je. Naprosto, ale myslím... Zúčastnila jsem se, protože jsem chtěla vidět víc, než jen co je přímo před očima. A taky jsem nechtěla to, co obvykle.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.

0: Hlídkové molo spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
1: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
2: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to...
4: úplně za hubičku.
5: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.

0: doktora. Protože chci.
1: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
2: Kauflandu již od středy Superkauf. Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. A navíc každou středu dvakrát více bodů za nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Datart nákupy.
4: Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
5: Hustí.
3: Datart.
6: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision, obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision, život v plném rozlišení.
7: Sousede, půjč mi sekačku.
8: Až mi vrátíš mlátičku.
7: Já ti vrátím, až ty mi vrátíš baličku.
8: Ale ty mi vrát nejdřív dojičku.
7: Až mi dáš zpátky obracečku.
8: Jo? Tak mi vrát tu žvíkačku.
7: OK, tady je.
8: Víš co, asi si jde.
7: Na baličku zapomeň, ta stejně nebalí.
8: A ty na tu mlátičku. Já už vám vymlácí, no.
9: U nás si půjčíte, na co chcete. A když budete splácet pravidelně, včas a dle dohody, za odměnu vám odpustíme až 6 splátek. FIO banka.
10: FIO.
11: Tíží vás kondicionér, balzám Pantene pro ošetření bez zatížení. Denní dávka zdraví pro vaše vlasy, tak lehký, že ho nemusíte oplachovat. Složení Pro V se rychle vstřebává a ošetřuje bez zatížení. Už žádná mastnota ani zatížení. Můžete ho používat při každém mytí. Lehký balzám Pantene. Zákazníci ho milují, vy budete také. Pantene.
12: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Letos na Halloween nesmí chybět.
15: Taky!
14: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
16: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
17: Pořiďte si Redmi Note 17 Pro Max 5G s baterií s až 3denní výdrží. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 599 korun. T-Mobile.
18: Osmnáctka.
19: Očko tě zve do kina.
20: I have been tasked with finding the deadliest fighters on earth.
21: Stupid socks.
22: Street Fighter! 3, 2, 1.
23: You did that to your face, Kyle.
24: Oh, I don't know, Dan.
25: You know anybody in this tournament who fights with a claw hand?
26: Naked Attraction je zpátky.
27: Dobře to začíná.
26: Mladší.
27: Tyma, tak mi to zvedněte.
26: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
28: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
26: Jedna věc je ale stejná.
28: To je zážitek opravdu.
26: Odhalíme těla v přirozené kráse.
27: Já si kochám.
26: Naked Attraction Česko a Slovensko.
29: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.
30: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
31: Na obou něco je. Naprosto, ale myslím... Zúčastnila jsem se, protože jsem chtěla vidět víc, než jen co je přímo před očima. A taky jsem nechtěla to, co obvykle. Tak bych se rozhodla pro tebe. Ale máš fakt...

0: super auru, cítím z tebe takovou dobrou energii. Proto bych tě brala.
1: Milý Fabio, je mi líto. Děkuji ti za účast a doufám, že se brzy uvidíme.
0: Ještě jednou.
2: Tschüss.
3: Tschüss.
2: Tschüss. Alles Liebe.
1: Tschüss, tschüss.
4: No chvíli jsem si dělal naději. Rozhodla se pro Roba kvůli jeho charizmatu. Ano, je to úplně jiný typ. Vyšší. Možná to také hrálo roli. Byla to zábava a zase jsem zažil něco nového.
1: Naše vysněná dvojice večera, Rob a Ariel. On nemá barevné nechty, ale barevné vlasy. Oba jste výstřední a já si myslím, že to může dopadnout velmi dobře. Na svatbu, zasnoubení, jo, víte, jak to myslím.
0: Ty jsi kněžka.
1: Jsem velekněžka lásky a užijte si rande.
0: Díky.
1: Čus.
0: Jsem ještě dost nervózní, ale jdu na rande s dobrým pocitem, že se dá zažít spousta legrace.
4: No jo, bude to pohoda. Moc se mi líbí, je to krásná ženská, i když dřív byla chlap, to mi nevadí.
0: Vůbec nic o něm nevím. Chci se podívat na člověka, který se skrývá za těmi barevnými vlasy.
4: Samozřejmě bych chtěl zůstat v její paměti, rozhodně u ní trošku jako zabodovat.
0: Uvidíme, co bude. Bude to vzrušující. Na Robovi mě zaujalo, že se mnou udržuje dobrý oční kontakt. V boxu byl trochu drzý a já mám ráda drzé muže.
4: Jsem zvědavý, jaký člověk se skrývá za tím, kdo prošel v životě tolika změnami. To mě zajímá.
0: Ahoj.
4: Zdravím.
0: Můj vyvolený.
4: Krásný outfit, vypadá dobře, všechno to k sobě hezky ladí. Čekal jsi, že budu vypadat takhle?
0: Trochu. Proto jsem se vybrala tebe, protože jsem si řekla, zkusím něco jiného.
4: Tak na lákavý večer.
0: Líbí se mi, že mám vlastní osobnost. Nemám ráda, když lidé nemají vlastní názor.
4: Či myslíš, že se živím?
0: Asi něco jako muzikant, umění?
4: Vážně? No, jsem kytarista, také učím hru na kytaru. Prostě jsem vždycky měl nějakou slabost pro vysvětlování věcí lidem. Dělám chytráka, ale myslím, že s určitým, řekl bych, šarmem.
0: Já školu dodělala na nic, ale jsem chytrá v životě.
4: Nepochybuji. Nakonec nás formují životní zkušenosti a ne kolik kdo studoval nebo cokoliv jiného.
0: Rande probíhá dobře. Neřekla bych, že to mezi námi jiskří, ale je to příjemný rozhovor. Rozhodně.
4: Řekla jsi, že po skončení tranzice jsi nejdřív pořádně užila života.
0: A jak?
4: Máš pocit, že jsi tuto fázi už překonala? Pověz.
0: No, řekla bych, že to mám definitivně za sebou, ale pro mě bylo důležité nejdřív zjistit, co se mi vlastně líbí a co ne.
4: Kdybych ji potkal na ulici, asi jsem měl určitá kliše a zbavil se jich, když jsem ji poznal.
0: Měj se. Tohle rande jsem vnímala úplně jinak než ostatní. Ostatní jsou prostě mačotypy, kteří mě hned přitáhnou k sobě a políbí mě. A tady to tak nebylo. Byl velmi milý, příjemný, skvěle jsme si povídali. Bylo to prostě úplně jiné.
1: A po rande?
0: Ráda tě vidím.
4: Já tebe.
0: Jak se máš?
4: Skvěle, daří se.
0: Včera to bylo hezké, jsi opravdu úžasná osobnost, asi jsi taky všiml. U mě to není ono.
4: Nikdy není ztráta času poznat zajímavého člověka, zjistit něco nového a možná i trochu zbavit některých klišé, že ano?
0: Souhlasím.
4: Možná, kdybych takhle uvažoval předtím, kdybych tě viděl jen na ulici, takovou blondýnku, no? Ariel je naprosto mega zajímavá osobnost, naprosto. Možná ne zrovna můj ideál ženy, ale jo.
0: Pokud například někdo má rád rajčata a nemiluje okurky, bude jíst rajčata a stejně tak je to i s randěním. On byl rajče a já chci okurku.
1: Velekněžka lásky byla dnes opět v chrámu lásky. Opět spojila dva výstředníky a to se může stát jen v pořadu Naked Attraction.
5: Pro stanici O vyrobila GoTV ve studiích Bear.
6: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.
3: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
8: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
9: Asi slušnej budget.
8: Bylo to...
10: Úplně za hubičku.
11: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
12: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
13: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
14: Společně je podzim krásnější. V KIK najdete víc na každý den. S pletenými polovry už od 249 korun. Prohřejivé okamžiky v každodenním životě a pro zvláštní momenty. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
15: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
16: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
17: A Skol nábytek.
18: Žijeme to s vámi.
19: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu dušená šunka nejvyšší jakosti za 19,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
22: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
23: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
24: Třeba tenhle, co mě dostal.
25: Když máte zafixovanou cenu u Eonu,
26: tak a máme klid, Jiřínko.
25: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
2: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na to nejsluší, ne?
3: Killerce něco na styling a nechting?
4: No my se ani nevidíš.
2: Poholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušný budget.
2: Bylo to...
5: Úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
7: V mojí lékárně nabízíme Lago

0: masa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 000. Leap Motor.

0: Nagý Polák, dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratni, fajna postawa. Piękne fał.
2: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko, premiéra 4. řady od 12. října na Očku.
3: Absolutně pěkně.
4: Naked Attraction je zpátky.
5: Dobře to začíná.
4: Mladší.
6: Tyma, tak mi to zvedněte.
4: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
7: Tak teď už jsem viděla úplně všechno. No.
4: Jedna věc je ale stejná.
3: To je zážitek opravdu.
4: Odhalíme těla v přirozené kráse.
6: Já se kochám.
4: Naked Attraction Česko a Slovensko.
3: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
4: Budeš to prostě milovat.

0: No a dnes to bude i velká novinka, fantastické brýle od Emporia, které se dokonce dokáží přizpůsobit až 3 dioptriím, takže to je vynikající, co vás čeká.
1: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
2: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
3: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.
1: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
4: Tyhle brýle jsou úžasné. Udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
5: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam. Je to hrozně jednoduché a snadné.
1: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
3: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus vám budou fungovat dál.
1: Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
3: Emporium Multifocus odvede skvělou práci, protože má v sobě zabudovaný zvětšovací efekt.
1: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
3: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
1: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
0: Jedny brýle na televizi, jedny brýle na telefon, jedny brýle na čtení, jedny brýle na pletení. Opravdu už nebudete muset potřebovat různé druhy. A budou vám stačit jedny i jediné. Takže si počkejte, protože to bude skvělá akce. No a dámy i pánové, můžete si usnadnit život se skvělými brýlemi, které se mohou nosit i v rozsahu různých dioptrií. A i když třeba se vám změní zrak s tím, jak budete stárnout, tak ty brýle stále si můžete ponechat, protože oni jsou tedy takové, že se promění právě na ty vzdálenosti.
1: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
2: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
3: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.
1: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
4: Tyhle brýle jsou úžasné. Udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.

0: působí.
1: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam. Je to hrozně jednoduché a snadné.
2: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
3: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus vám budou fungovat dál.
2: Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
3: Emporium Multifocus odvede skvělou práci, protože má v sobě zabudovaný zvětšovací efekt.
2: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
3: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
2: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
4: No a mám tu čest přivítat vás u naší promo příležitosti. Takže každý, kdo si chce zjednodušit život a žít tedy v pohodě, tak tady se dočkáte fantastických brýlí. Tyto brýle, přátelé, nás opravdu nadchnou, protože mnoho z vás má různé typy právě brýlí na různé činnosti, což znamená, že to někdy může být velmi nepohodlné a že musíte hledat vždy ty správné brýle. Někdy si musíte ty brýle v podstatě brát s sebou a v podstatě pak třeba zapomenete, kde ty správné brýle máte, nemůžete je nalézt a nebudete vědět, co zrovna dělat. Takže to samozřejmě zajisté zná každý. No ale, moji milí televizní diváci, ty nejpohodlnější brýle, jaké vůbec kdy byly vyrobeny, jsou od Emporie a nazývají se Emporia Multifocus. Mají skvělou inovativní technologii, která se přizpůsobí na vzdálenost. No a to znamená, že ať už se podíváte na cokoliv, ať už budete číst, nebo se dívat na telefon, a nebo třeba potřebujete navléknout jehlu, nebo si přečíst etiketu, přečíst si nějaký recept, tak v podstatě budou vám stačit jedny jediné brýle. Perfektní korekce vidění zblízka a při čtení téměř pro každého jsou naprosto ideální na navlékání nitě do jehly, na různé čtení receptů, na prohlížení obrazovky počítače a nebo na prohlížení telefonu. Nemusíte si vůbec měnit brýle, to je na tomto fantastické. No a obsahují více ohniskové objektivy pro úpravu zaostření pro různé potřeby a vzdálenosti. Technologie adaptace na vzdálenost je tady opravdu výtečná. Má velmi flexibilní rozsah od půl dioptrie do 3 dioptrií, kam se v podstatě vejde většina z nás. Takže to je na tomto opravdu skvělé. Technologie adaptace na vzdálenost vám umožní, abyste viděli dobře jak na dálku, tak na střední vzdálenost, ale i na blízko. A dokonce právě i to periferní zkreslení tam je tedy dobře vyvedené, takže se vám nestane, že byste třeba někde zakopli nebo něco podobného, když máte špatné brýle a nevidíte dobře třeba na dálku nebo zase naopak na blízko. Jiné brýle mají třeba jenom jednu fokální čočku nebo mají bifokální čočku na dálku a na blízko. Či mají trifokální čočku na dálku, na střední vzdálenost a na blízko. Ale potom, když potřebujete se podívat na něco jiného, tak se tam špatně právě adaptují na tu vzdálenost. Každopádně Emporia Multifocus jsou čočky s adaptací na dálku do periférie, ale i na střední vzdálenost a na blízko. A nejlepší na tom je, že zajišťují naprosto plynulý přechod, že to nebude nic nepříjemného, ale že v podstatě uvidíte všechno dokonale bez nějakých nedobrých přechodů. No a dokonce nyní nově máme i fantastické brýle v tygřím designu, což je tedy skvělý, teď nejmodernější styl, který se nachází i na módních přehlídkách. No a samozřejmě každé brýle jsou včetně i pouzdra. Je to velice skvělý design, právě elegantní a unisex, takže samozřejmě padnou jak dámám, tak pánům. Takže pokud si chcete perfektně usnadnit život a nehledat množství různých brýlí a mít pouze jedny brýle, které si přenesete kamkoliv budete potřebovat, právě v tom pouzdříčku, aby se vám nepoškrábaly a kdykoliv je můžete vyndat, ať už v obchodě, abyste nakoupili, nebo třeba v restauraci, abyste viděli, co si chcete objednat a tak dále, tak pojďme se ještě jednou podívat na video.
0: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
5: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
3: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.
0: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
6: Tyhle brýle jsou úžasné. Udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
1: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam. Je to hrozně jednoduché a snadné.
2: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
3: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus vám budou fungovat dál.
0: Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
3: Emporium Multifocus odvede skvělou práci, protože má v sobě zabudovaný zvětšovací efekt.
0: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
3: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
0: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
4: No a dokonce dnes tu máte i novinku, a to fantastické brýle v tygřím designu, takže i ty tu dnes budou a je to opravdu veliký hit, když se podíváme na módní návrháře, co právě teď v této sezóně bude žádané. Takže můžete jít i s módou a ještě k tomu mít fantastické brýle, které nemusíte střídat, nemusíte měnit a které tedy určitě využijí jak dámy, tak pánové. Takže v takovém případě jsem nadšená, že se vám vydaří si i vybrat ty, které chcete. Buď černé, takové spíš klasičtější, a nebo ty nové, moderní, právě v tom tygřím vzoru. No a samozřejmě, pokud tedy máte různé dioptrie na různé tedy vzdálenosti, a nebo právě třeba se vám děje to, že používáte různé množství brýlí a někdy nějaké ztratíte, někdy zase nějaké nemůžete zrovna objevit, či je vezmete někam jinam. No a právě od půl dioptrie až do 3 dioptrií tyhle brýle se hodí opravdu pro každého, kdo se nachází v tomto rozmezí. Takže veškeré ostatní brýle vám odpadají, abyste sebou nosili a stačí vám mít tyhle jediné brýle, což si myslím, že je fantastické. A budou se vám skvěle hodit, ať už budete číst třeba v obchodě nějaký nákupní seznam, nebo budete si chtít přečíst třeba složení nějakého produktu, či případně ráno se budete chtít podívat na nějaké dávkování. léků, anebo si budete chtít přečíst něco na internetu, či případně někomu napsat zprávu po telefonu, tak tyhle brýle jsou fantastické, stačí vám tyhle jediné. No a přesně to je ono, že mnoho z nás má právě různé tedy typy brýlí a nedaří se vám vždy tedy nalézt ty správné brýle. Někdy mhouříte oči přes ty brýle, které byste zrovna mít neměli. No a samozřejmě pak vás toho bolí hlava, máte oči zarudlé a podobně. To už se vám nestane, protože existují ty nejpohodlnější brýle, jaké kdy byly vyrobeny. A to právě s inovativní technologií adaptace na vzdálenost. To je na tomto fantastické, že ty brýle se přizpůsobí každému z vás, že v podstatě ten mozek zareaguje a najde si přesně to místo, přes které se v podstatě má dobře dívat, aby tedy jste vyrovnali tu vzdálenost. No a je to skvělá korekce vidění zblízka při čtení téměř pro každého. Ideální pro navlékání nitě do jehly, ale taktéž pro čtení různých receptů nebo prohlížení obrazovky počítače či když jste na mobilním telefonu. Není třeba vůbec brýle měnit. Ty brýle mají perfektní víceohniskové objektivy pro úpravu zaostření pro různé potřeby a různé vzdálenosti. Technologie adaptace na vzdálenost, kde tady máme velmi flexibilní rozsah, který je ještě tady inovovaný od půl dioptrie do 3 dioptrií. Takže do tohoto se vejde, dalo by se říct, většina populace, takže opravdu je to skvělé, co se vám tu nachází. Technologie adaptace na vzdálenost znamená, že se váš zrak přizpůsobí vidění do dálky, ale i na střední vzdálenost, na blízko a dokonce i na to periferní zkreslení. Takže to jsou velice dobré přechody. Není to nic, co by vám bránilo třeba v tom, když jdete a nevidíte zrovna dobře na blízko či periferně a pak můžete zakopnout. To nic takového se vám tady nestane, protože ty brýle mají perfektní tu adaptaci. Jiné brýle mohou být takové, které mají pouze jednu čočku. Některé jsou bifokální na dálku i na blízko a některé mohou mít trifokální čočky. Ovšem ty přechody nejsou vůbec plynulé a mně se to jednou taky stalo, že jsem měla právě brýle a neviděla jsem dobře právě do té periferie a takto jsem spadla na schodech, takže to by se vám nemělo stát s čočkami, které se dobře adaptují na dálku. Na dálku, do periférie, na střední vzdálenost i na blízko. A zajišťují tedy plynulý přechod, takže opravdu je to něco velmi pohodlného. A nemusíte se obávat žádných takových nehod. No a nově je máme i v tygřím designu. A to se vám přiznám, že se mi velmi líbí. To je opravdu krásný design a ten bych si určitě pořídila. Jestli zbyde, tak si ji koupím. No a každé ty brýle, ať už ty černé, nebo právě ty tygří, získáváte samozřejmě i s tím pouzdříčkem, které se dá použít taktéž i jako tedy hadřík. Tím je můžete samozřejmě i vyčistit. No a ty brýle mají fantastický, elegantní unisex design, takže jsou jak pro dámy, tak samozřejmě pro pány. Takže každý z vás se vůbec nemusí stydět ty brýle vytáhnout třeba někde na obědě v restauraci, když si chcete přečíst meníčko, nebo třeba v obchodě, když chcete si přečíst nějaké složení produktu, anebo třeba chcete přečíst svůj nákupní lístek, který jste si zapsali a nezapomněli jste si jej vzít sebou. No tak přesně vytáhnete ty brýle z toho poustříčka. To je také vynikající, že to poustro je hadrové a můžete je ty brýle v něm mít schované třeba v kabelce do té doby, než ty brýle budete chtít použít. No a takto ty brýle vypadají. Jedny jsou tedy v té tygří variantě, která je krásná, nová a která tedy vypadá opravdu velmi moderně, velice působivě. No a vidíte, že až do 3 dioptrií se tu tedy nachází ten rozsah. A pak tady máme klasiku v brýlích černých, které jsou velmi elegantní a které bych tedy viděla samozřejmě i na pánech. No ale samozřejmě i pánové mohou využít toho tygřího designu. To už záleží na vás, na co se cítíte, co se vám líbí. Cena bude stejná. Cena bude úplně stejná, akorát tedy řeknete operátorům, které ty brýle si chcete získat. No a máme tady 70 možností, takže doporučuji, abyste se připravili, aby jste se nachystali, protože teď si spustíme naši fantastickou akci. A jdeme se na to podívat pěkně společně zrovna v tuto chvíli. Tak doufám, že se vám to zadaří, já bych tedy svého favorita měla. Každé ty brýle vás vyjdou na stejnou částku 1979 korun, což je vynikající volba. Tak určitě ale, protože je to naše promo příležitost, tak cena se nám snižuje. A máte tu výbornou cenu, mnohem lepší, 1479 korun. No a už se začíná rezervovat, tak určitě neváhejte a vybírejte si. No a k tomu získáte samozřejmě i právě to poutíčko, ten pytlíček. A opravdu velmi krásná šance, takže vybírejte zavčasu a jednejte.

0: Tohle je nádherná šance. V žádném případě bych nečekala a rozhodovala se, dokud můžete. Je to neskutečná příležitost. Je to neuvěřitelná možnost, kdy si pomůžete s těmito skvělými inovativními čtecími brýlemi. No ale, protože je to dnes speciální promošance, tak tady pro každého z vás máme překvapení a budeme tu mít ještě jednu velikou slevu. Takže každý, kdo už reagoval, vůbec se nemusíte obávat, všichni z vás, kdo už reagovali i kdo teprve reagovat budou, za každé brýle platíte jenom a pouze 979 korun. Takže to je ta nejlepší akce. A stačí jenom říct operátorům, zda chcete černé, anebo ty s tím tygřím vzorem. Což je vynikající možnost. Já bych si určitě pořídila ty tygří vzory. Ty se mi tedy velice líbí, ale samozřejmě záleží na vás. Oba typy brýlí jsou úžasné. Mají skvělé aspekty. Jsou to inovativní čtecí brýle, které se automaticky přizpůsobí právě vašemu zraku, bez ohledu na vzdálenost, ze které čtete. Může to být i úžasný tip na dárek pro vaše blízké. Ostré a snadné čtení textu jakékoliv velikosti. Tajemství spočívá v technologii optických čoček, které mají více ohnisek. A ty čočky nabízejí korekci od půl dioptrie až do 3 dioptrií. A dokonce mají ještě vestavěné zvětšovací, takové zrcátko takzvaně, zvětšovací efekt. A díky tomu se text jakékoliv velikosti stává ostrým a snadno čitelným. Takže dokonce i kdybyste něco nemohli běžně v tom rozsahu těch dioptrií přečíst, tak se neobávejte, protože je tam to vestavěné zvětšovací sklíčko, přes které tedy dobře přečtete i ten nejmenší text. No a už potřebujete pouze a jenom jedny brýle. Už žádné používání různých brýlích, o kterých zrovna nevíte, kde je máte, kde se vám nachází. Stačí vám jeden pár na čtení ranních novin, na kontrolu léků nebo třeba na vaření, na čtení receptů, na nákupy, ale také třeba na to, když si vybíráte v restauraci, když čtete z meníčka. No a jedno je opravdu jisté. Nemusíte se za tyto brýle vůbec stydět, oni jsou velmi slušivé. No a právě automatický prodej jsme spustili na tygří design, takže přátelé, vás povícero na lince. A protože je to váš favorit a já se vám vůbec nedivím, tak též jsem si je i zamilovala, tak jsme vám na ně spustili automatický prodej, abyste nemuseli čekat na lince. No a pokud si chcete pořídit černé, tak prosím trošičku vytrvejte na naše operátory. Pojďme se podívat ještě jednou pro nově příchozí na video, kde se nám všechno ukazuje a vysvětluje.
1: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
2: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
3: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.
1: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
4: Tyhle brýle jsou úžasné. Udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
5: S těmito brýlemi

0: se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam, je to hrozně jednoduché a snadné.
1: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
2: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus vám budou fungovat dál.
1: Drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
2: Emporium Multifocus odvede skvělou.
1: A snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
2: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
1: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
3: Takže přátelé, určitě každý z vás získává právě i ten hadřík, který může být použit i jako to pouzérko. Ale pozor, právě ty brýle v tygřím vzoru už máme méně než 10x, už jenom 8 možností se tu nachází a vyskytuje. Takže určitě jednejte, já jsem si je velmi oblíbila. A říkám, jestli zbydou, tak si je určitě zakoupím, moc se mi totiž líbí ten moderní vzhled. A věřím, že každé ženě, možná i pánům, budou tyto brýle slušet. No a přesně takto můžete jednoduše utřít ta skla, pokud na ně nechtěně sáhnete, jako mně se to zrovna podařilo tady. Takže nepotřebujete žádnou chemii, nic takového. Stačí vám tento hadříček a krásně je do nich uschováte, i když třeba je budete přenášet si v kabelce, aby se vám nepoškrábaly. A pak je třeba vytáhnete jenom na nákupu, když budete chtít si získat třeba nějaký produkt a chcete si přečíst jeho složení. No a bez brýlí by se vám to nepovedlo. Každopádně automatický prodej máme spuštěn na ty tygří designy, abyste nemuseli dlouze čekat na linkách. Pokud chcete černé, tak prosím trošičku se trvejte na operátory. Je to vynikající akce. Čočka se automaticky nastaví na potřebnou mohutnost, takže už si nemusíte namáhat oči při čtení drobného písma. Vyhnete se tak namáhání očí a bolestem hlavy. Nebudete mhouřit oči, nebudete si dělat vrásky. No a díky modernímu a stylovému designu si je můžete vzít kamkoliv sebou. Takže je budete mít vždy po ruce, když narazíte na nějaké písmo, které byste bez nich nepřečetli. Fantastické je, že už žádné používání různých brýlí. Tohle bych určitě pořídila jako skvělý dárek třeba pro prarodiče, no a nebo pro rodiče, pro každého, kdo má různé typy brýlí a častokrát s tím má problémy. Já třeba si přesně pamatuji babičku, která měla brýle na hlavě, jedny na nose a druhé měla, tedy třetí měla ještě na krku pověšené a teď to různě střídala. Přátelé, to už se vůbec nemusí dít, stačí vám jedny jediné brýle, ale bohužel je tady něco horšího. Máme tady časomíru, poslední minutka a pár vteřinek na rozhodnutí. Každopádně, když se ještě teď budete nacházet na linkách a my se tady už rozloučíme, naši operátoři s vámi zůstanou, aby se dokončily veškeré rezervace. Takže ničeho se neobávejte, krásně se vám zadaří ty nákupy. Hlavně prosím, buďte na těch linkách. Pouze jedny brýle, které kdy budete potřebovat, už žádné používání různých brýlí. Poslední momentíky, musíte být opravdu rychlí, aby vám neunikly tyto poslední dvě možnosti. Pokud jste na linkách, máte své jisté a neobávejte se, hlavně se neodhlašujte, aby vás někdo nepředběhl a pěkně počkejte na spojení s operátory, anebo využijte právě toho automatu, který je spuštěný na ty tygří designy. Ještě se vám to vydaří, ještě vám to...

0: dnes s námi účastnil a určitě prosím dokončete si ty rezervace, ať máte tyto fantastické brýle. Děkuji každému za pozornost a mějte se nádherně, vidíme se zase zítra.
1: A teď se pojďme podívat, čím si začneme. Máme tu fantastické kalhotky od firmy Velform, které jsou s tou křížovou kompresí, takže krásně nám udělají vosí pas. Všichni víme, že chceme vypadat vždycky jako modelky. Milujeme tento křížový samozřejmě styl, který nám krásně ukáže to naše tělíčko hezky vyšejpované. Takže dámy, podívejme se na to. Známe všichni tvarovací prádlo, ale ne každé funguje tak, jak si představujeme. A toto Velform X kompresní právě prádlo jsou vysoké kalhotky, které formují postavu, sploští bříško, zvýrazní pas a opticky vytvarují postavu. Charakteristickým prvkem je právě křížový kompresní systém v písmeně tvaru X. A tady to vidíme. Takže samozřejmě můžete se dostat do formy a vypadat jako tato dáma. Máme tu funkce, samozřejmě máme velikosti různé, ať už S, M, L, XL a 2XL. Máme ho v béžové barvě, což se za mě perfektně hodí, protože béžové prádlo nikdy třeba není vidět pod nějakými světlejšími outfity. Je to tedy krátké provedení, dodávám štíhlejší a pevnější vzhled a je to měkká a prodyšná tkanina. Takže právě toto oblečení nebude vidět, oblečení právě nám neukáže žádné té švy ani nic, protože je to neviditelné. Takže samozřejmě okamžitě sploští bříško, uší pas, vyhlazení boku, takových těch madel, lásky, optické nadzvednutí hýždí, lepší držení těla. A také právě ta hladší silueta pod naším oblečením. A tady máme velikosti. Samozřejmě je to stahovací prádlo, takže hlavně, ať vám to je komfortní. Tady vidíme, že S-ko 34 až 36, M-ko 38 až 40, L-ko je 42 až 44, 2XL-ko je 46 až 48. A 2XL 50 až 52. Takže to je tabulka velikostí. A podívejme se, tady je ten problém. Víme, že klasické tvarující prádlo nejen prostě se do něj strašně namáhavě leze. Já jsem jednou si ho půjčila od maminky. A opravdu jsem se do něj nemohla ani nasoukat. A potom to tlačí a vlastně všechny ty fandíčky a třeba i ty bříška. Prostě je to normální. Máme postavu takovou, jako máme, ať už třeba po dětech samozřejmě. Prostě normální proces stárnutí je, že se nám tady ty fandíky dělají. A samozřejmě my s normálním prádlem, bohužel se nám děje to, že třeba ať už nám vykukuje moc to bříško, nebo třeba ty stejnka, nebo se nám to zasekne někde, kde nechceme. Ne. Toto Velform tvarovací prádlo právě s tou křížovou kompresí je vlastně takový rychlý efekt bez cvičení. Není vidět vlastně pod oblečením, takže i když bychom si chtěli třeba vzít nějaké večerní šaty a chtěli bychom to bříško trošku schovat, tak je to ideální. Vhodné právě pod ty šaty, kostýmky a samozřejmě třeba i na nějaké speciální události. Může to právě zlepšit i oporu celkově beder, protože právě bedra samozřejmě krásně se nám narovnají i s tím bříškem a nevytváří to tolik zářezu jako klasické stahovací prádlo. Takže benefitů je spoustu. Podívejte se, tady to je dáma, která zkoušela naše prádlo. Nejdříve má prádlo běžné, to vidíme vlevo. Ano, prostě vidíme tam bohužel od té zářezy, od té podprsenky, prostě bohužel tu vidíme samozřejmě trošku ten fardíček a nemáme tu takový ten vosý pas. Kdežto? Vlastně, když se podíváme doprava, tak tam vidíme, že ono jak je vysoké ty kalhotky spodní, samozřejmě natáhneme až nahoru k podprsence. A to znamená, že tam nevznikne prostor na to, aby se nám tam udělaly ty pneumatičky. Krásně se nám to vyšejpuje. Díky tomu X-ku přesně ten pas bude takový vyšejpovaný. No a samozřejmě vůbec to není vidět. Takže okamžitě vidíme ploší bříško, uší pas, vyhlazení těch boků, opticky se nadzvednou i hýždě, lepší držení těla, protože samozřejmě, když se cítíme sebevědomně, tak to tělo se nám drží mnohem lépe a hladší silueta pod oblečení. Tady vidíme opět další případ. Samozřejmě můžete použít i klidně, když chcete jenom někam jít v nějakém běžném outfitu. Nemusí to být úplně večerní šaty. Ale tady opět nastává problém, že jakmile to prádlo je nízké, tak samozřejmě nám vyjedou ty boky nahoru, ty stehínka samozřejmě také potřebují trošičku ukosvit.

0: No a prostě celkově celý ten postoj i není nic moc. Ale podíváme se opět vpravo. No a samozřejmě dáma krásně má udělaný ten tvar těch přesýpacích hodin. Bříško sploštěné, hýždě hezky samozřejmě. Hýždě hezky nadzdvihlé nahoru. No a prostě tento typ prádla je opravdu fantastický. Je to takový něco jako korzet a kompresní technika a použité, ale právě v prádle. Jdeme na to, dámy. My tu máme tento úžasný produkt. První den je to něco, co samozřejmě každý buď zná nebo ne. Wellform se zabývá tímto tvarovacím prádlem už dlouho. A samozřejmě takhle to vypadá. Takže tady vidíte tu křížovou kompresi, přesně tady jsou ty kříže. A víte, co je nejlepší, že tady, podívejte se, je vlastně takovýhle silikonový kousek. No a my tu máme perfektní pružnost. A samozřejmě tady vidíte, že jsou tu i takovéhle prodyšné místa. A tady to X-ko, to je ta křížová komprese. Takže samozřejmě tady se to trošičku zužuje, tady se to trošičku samozřejmě dá i roztahnout. A tohle je ta věc, vlastně, která je tam nainstalovaná, což je ten silikon. A podívejte se, on vlastně nedrží dole. Takže tohle je ta opora, která vám ty kalhotky bude držet na místě, kde potřebujete. A tady vlastně máme tuto průhlednou část, takže se nemusíte obávat, že byste se třeba spotili v tom prádle, protože ta průhledná část je i tady. A vlastně to je z toho důvodu, aby jsme se nepotili. A tady opět. Takže vidíme tu tyto X-ka, tuto křížovou kompresi. A samozřejmě právě přesně takto krásně se nám ukazuje to bříško, které se zatáhne díky tomu X-ku, které nám tam ukáže přesně ten směr, jak my to potřebujeme hezky si dát nahoru. Prostě všechno, gravitace funguje, to jednou říkala Cameron Diaz, že prostě bohužel gravitace funguje a na nás, na ženy, samozřejmě taky, na všechny. Máme 56 příležitostí a cena už je fantastická, ale ne. My jdeme na finální cenu. Máme všechny velikosti na skladě, takže pojďme se podívat, jak to bude s cenou, dámy. Cena 710 korun. Wow! Což je úžasná cena. Takže, dámy, my tady máme tenhle ten fantastický produkt a samozřejmě podívejte se, je to krásná béžová barva, která se nám přesně hodí pod všechny. Třeba i nějaké speciální šaty. No a je to z tohoto materiálu, který je velmi příjemný. A pak tady vidíte i na zadeček, jo? Na zadeček to má tady takhle také právě umístění, aby nám to ten zadeček hezky zvedlo nahoru. Máme pro vás připravené video. Pojďme se podívat na video, aby jsme měli všechny informace.
1: Platili jsme Mailand za nepohodlné, obyčejné tvarovací prádlo, ve kterém je horko, kroutí se, příliš vás stahuje a tvaruje pouze jen jednu problémovou oblast. Nyní existuje lepší způsob, jak okamžitě zalichotit celé vaší postavě. Představujeme vám Wellform tvarovací prádlo s křížovou kompresí, nové, neuvěřitelné oblečení, které zvládne všechno. Díky průlomovému designu křížového panelu X-Flex sploští Wellform tvarovací prádlo s křížovou kompresí vaše bříško, vyhladí tuk na zádech, vyhlazuje madla lásky a zvedne váš zadek pro sexy postavu během několika sekund.
2: Jiné tvarovací prádlo má tendenci cílit pouze na jednu partii těla, ale tohle se mi líbí, protože má křížovou kompresi, sploští vaše bříško a nadzvedne zadek. Vyhlazuje také madla lásky. Maminka se mě dokonce ptala, jestli jsem nezubla.
1: Je to 360 stupňový senzační tvar, který může pocházet pouze od společnosti Wellform, celosvětového lídra v oblasti tvarovacího oblečení, kterého se prodali miliony oděvů po celém světě. Nyní vám přinášejí tu nejnouvěřitelnější inovaci ve tvarovacím prádle všech dob. Ve většině běžného tvarovacího prádla je vám horko, je nepohodlné a mačká vás po celém těle pouze jednou úrovní komprese, čímž splošťuje vaši postavu, namísto aby ji tvarovalo. Design X-Flex od Wellform však využívá různé vrstvy komprese, aby se zaměřil tam, kde chcete postavu tvarovat a jinde uvolňovat pro zvýraznění křivek a sexy zeštíhlení, kterého s žádným jiným tvarovacím prádlem nedosáhnete.
2: No, moje staré tvarovací oblečení bylo velmi těžké obléknout. Musela jsem tahat a tahat, občas mě to píchalo do žebr. Wellform je ta správná cesta. Nikdy předtím jsem na sobě neměla žádné tvarovací prádlo, které by bylo tak pohodlné. Líbí se mi, jak mi nadzvedává nejen boky, ale i zadek. tím se díky tomu mladší.
1: Panely X-Flex se kříží, aby okamžitě sploštili celé vaše bříško a minimalizovali vršek boků. Obepnou vaše boky, aby vyhladili nechtěné madla lásky, poté křížové komprese obepnou vaše záda s ještě pevnější kompresí, aby podepřeli vaši páteř a velkoryse pozvedli váš zadek. A pružné kosti v bočních švech udrží váš oděv nahoře, takže nikdy nesklouzne dolů z místa a ani se nesroluje. Je tak pohodlné, že sedí jako super pružná druhá kůže, která se pohybuje s vaším tělem, ať už se ohýbáte, otáčíte nebo sedíte.
2: Cítím se mnohem sebevědoměji. Vím, že budu vyhlazená, vím, že budu vypadat lépe, nemluvě o tom, že vypadám mnohem mladší, než jsem vypadala kdykoliv dříve.
1: Je tak hebké a luxusní a tak jemně přilne k pokožce. Je tak diskrétní, že pod oblečením není nikdy vidět. Je to vaše sexy tajemství. Velform vám zaručí dokonalý tvar pro svatby, důležitá setkání a jiné romantické příležitosti. Noste ho celý den až do večera. Vždy budete vypadat štíhle, elegantně a sexy.
0: Dámy, takže tady jsme slyšeli spoustu informací, které samozřejmě třeba vám pomůžou k tomu, abyste se rozhodli, ale nemusí nás čekat žádná speciální událost, aby jsme se cítili skvěle a komfortně. Stačí, když půjdeme třeba někam s kamarádkou a chceme se cítit samozřejmě perfektně. Takže já jsem tady skončila ještě s tímto zadečkem, takže aby jsem vám to ukázala. No a podívejte se samozřejmě tady krásně, jak ta křížová komprese funguje. Takže, milé dámy, milí pánové, je to opravdu fantastické. Takže, dámy, my se samozřejmě tady mrkneme ještě na něco a zavoláme si nějakým našim spokojeným klientkám, jestli mají samozřejmě s tímto prádlem zkušenosti. Takže zkoušíme se dovolat první paní a my to tady hezky spolu snad se dovoláme a doufám, že třeba uslyšíte i nějaké feedbacky od té paní. Takže pojďme na to, zatím paní nezvedá, takže čekáme ještě chviličku, jestli se to povede, ale každopádně snad se dovoláme, takže pojďte s námi zůstat. Já si myslím, že je opravdu o co stát. Každý, kdo si bude přát tyto kalhotky, tak jsou fantastická volba. Tak paní nebere, zkusíme jinou, máme tu spoustu spokojených zákazníček, takže pojďme se podívat ještě na tyto kalhotky, ať vidíte všecičko, o co se tady jedná. Takže dámy, pojďme se podívat tedy zblízka, samozřejmě tady vidíte opravdu díky té křížové kompresi krásně se nám to prádlo hezky tedy pohodí na jakékoliv události. Takže zkoušíme ještě další paní, ať jsme se dovolali. Dobrý den, moc vás zdravím, jak se máte?
3: Já myslím, že na svůj věk dobře.
0: Ano, tak to mám radost. A my tu máme teďka to naše Velform stahovací prádlo a já jsem dostala informaci, že s ním máte zkušenosti, tak jsem se chtěla zeptat, jak se vám s ním funguje a jestli jste s produktem spokojená.
3: Tak jsem velice spokojená z jednoho prostého důvodu. Jsem po několika operacích břicha a i když mám jenom 60 kilo, tak přece jenom mě to břicho tak zdecimovali, že je to hrbaté a nevypadá to moc dobře. Ale tímhle se mi to vylepšilo.
0: Jo, tak to mám radost. Ono právě krásně to funguje a hezky teda i po té operaci, což mě mrzí, snad už jste v pořádku, tak krásně vám to teda dodává sebevědomí, že ano?
3: Ano.
0: No tak to mám.
3: Takže moc děkuji.
0: To mám radost. Takže byste doporučila tento produkt ostatním zákazničkám?
3: No, určitě.
0: Perfektní.
3: Určitě. Já mám pouze 60 kilo, to není až zas tak moc, ale když vidím některé ty dámy,
0: ano,
3: tak by to taky potřebovali.
0: To máte pravdu. Dobře, tak jste moc hodná. Děkuji vám moc za váš čas a přeji vám krásný den. Ať se vám tedy to prádlo hezky nosí a ať se vám hezky po operaci taky s tím hezky funguje.
3: Děkuji, naschle.
0: Mějte se moc hezky, naschledanou. No. Tak podívejte se, tady máme spokojenou dámu a dokonce i po nějakých nepříjemných záležitostech jako operace. Samozřejmě toto prádlo funguje, takže to nás těší, že máte radost s tímto produktem. A pojďme se podívat ještě na jedno video, aby jsme si dali veškeré informace. A to je bez zvuku, takže samozřejmě tady to vidíte, jak perfektně to prádlo funguje pro každou příležitost. Ať už tedy bohužel samozřejmě po operaci a viděli jste na obrázkách před a po. A jak paní řekla, nějakým dámám by to doporučila. Takže samozřejmě pojďme na to, máme každou velikost. A opravdu já si myslím, že někdy třeba, ano, jak paní říkala, že mají 60 kilo, což je tedy pěkně málo, ale stále samozřejmě to bříško potřebuje trošičku vyhladit. A samozřejmě ano, ať už máme jakoukoliv váhu, ale prostě třeba nějaký den známe to dámy. Naše hormony a vlastně všechno to, co se děje v tom těle, je tedy těžké. Prostě naše ženské tělo si vždycky dělá to, co chce. No a samozřejmě právě někdy to bříško máme trošičku více nafouklé, někdy méně. Prostě to je normální. Takže já doufám, že určitě nám dneska tento produkt se krásně povede získat a že si uděláme radost. No a já tu mám ještě nějaké číslo na jednu spokojenou zákazničku, tak si ji zkusíme vytočit a zkusíme se zeptat, jak se právě s tímto prádlem daří další zákazničce. Takže už nám to tady vyzvání, už nám to zvoní a dovolali jsme se. Dobrý den, tady Tereza Skleno TV, neruším vás. Neruším. Já jsem na vás dostala kontakt, že bych se s vámi mohla spojit ohledně toho Velform tvarovacího prádla. Máte s ním nějaké zkušenosti?
3: Mám a velký. Mě hodně pomohlo to prádílko a hlavně, když jsem byla po operaci, tak se mi pak dělaly takový jako špeky. A blbě to vypadalo zkrátka a oni prostě, když jsem se tady to objednala, tak je to úplně o něčem jiným. Šaty nedalou a kalhoty zapnou a všechno je to v pořádku. Je za mě teda jsou výborný.
0: Tak to mám radost, že se vám hezky nosí. Takže asi byste doporučila našim dámám, kdyby případně třeba váhali, jestli ano nebo ne.
3: Určitě, ten, který to jako můžou nosit, tak jako určitě jo.
0: Dobře, tak jo, tak jste moc hodná, děkuji vám moc za váš čas a přeji vám krásný den, ať se vám krásně nosí. Mějte se moc.
3: Vy taky. Naschledanou.
0: Paní už doporučila i ostatním samozřejmě, takže doporučeno i od paní, podívejte se. Takže další spokojená zákaznice, mě to opravdu těší. Ráno mě to takhle krásně nabudí a zahřálo u srdíčka, opravdu mám radost, že naše produkty jsou pro dámy takhle účinné. Takže podívejte se, bohužel samozřejmě si nevybíráme, jestli operace nebo ne. A prostě opravdu i ze zdravotních problémů, právě když třeba chcete nějaké ty šaty na večer, na nějakou akci nebo něco si prostě vzít, džíny a chcete se cítit v komfortu, tak toto prádlo nám krásně pomůže. Takže tady vidíte tu křížovou kompresi a vlastně tady ze zádu vidíme, jak je to stažené na ten zadeček. A právě tento šef nám dodává ten efekt, že ten zadeček je nahoru, krásně se nám tam samozřejmě drží a díky tomu právě, že to prádlo je samozřejmě i flexibilní, není to takové to klasické stahovací prádlo, ve kterém se nemůžeme hnout, ve kterém nemůžeme dýchat, ve kterém nemůžeme právě samozřejmě skoro nic dělat. Opravdu, já tedy s tím moc zkušenosti nemám, ale jak říkám, jednou jsem si to půjčila od maminky, když jsem byla trošičku mladší a zkoušela jsem se do toho nasoukat. A oni jsou různé druhy prádla, samozřejmě i nějaké pooperační, zdravotní a samozřejmě všechny. Já vám to ukážu ještě takhle do kamery jedna, abyste viděli, jak vypadají. Prostě oni tady mají tu křížovou kompresi a jsou vysoké, takže jsou přímo pod tu podprsenku a to znamená, že vlastně i ty faldíky třeba z té podprsenky se nám krásně schovají. Takže celý ten pas do X jako modelky z Victoria's Secret 90, 60, 90 dámy, takhle budeme vypadat. Takže pojďme na to. Myslím si, že teď ještě detailní informace zjistíme na videu a pojďme si ho přehrát.
1: Platili jsme Mailand za nepohodlné, obyčejné tvarovací prádlo, ve kterém je horko, kroutí se, příliš vás stahuje a tvaruje pouze jen jednu problémovou oblast. Nyní existuje lepší způsob, jak okamžitě zalichotit celé vaší postavě. Představujeme vám Velform tvarovací prádlo s křížovou kompresí, nové, neuvěřitelné oblečení, které zvládne všechno. Díky průlomovému designu křížového panelu X-Flex sploští Velform tvarovací prádlo s křížovou kompresí vaše bříško, vyhladí tuk na zádech, vyhlazuje madla lásky a zvedne váš zadek pro sexy postavu během několika sekund.
2: Jiné tvarovací prádlo má tendenci cílit pouze na jednu partii těla, ale tohle se mi líbí, protože má křížovou kompresi, sploští vaše bříško a nadzvedne zadek. Vyhlazuje také madla lásky. Maminka se mě dokonce ptala, jestli jsem nezubla.
1: Je to 360 stupňový senzační tvar, který může pocházet pouze od společnosti Velform, celosvětového lídra v oblasti tvarovacího oblečení, kterého se prodaly miliony oděvů po celém světě. Nyní vám přinášejí tu nejnouvěřitelnější inovaci ve tvarovacím prádle všech dob. Ve většině běžného tvarovacího prádla je vám horko, je nepohodlné a mačká vás po celém těle pouze jednou úrovní komprese, čímž splošťuje vaši postavu, namísto aby ji tvarovalo. Design X-Flex od Velform však využívá různé vrstvy komprese, aby se zaměřil tam, kde chcete postavu tvarovat a jinde uvolňovat pro zvýraznění křivek a sexy zeštíhlení, kterého s žádným jiným tvarovacím prádlem nedosáhnete.
2: No, moje staré tvarovací součástí oblečení bylo velmi těžké obléknout. Musela jsem tahat a tahat, občas mě to píchalo do žebr. Velform je ta správná cesta. Nikdy předtím jsem na sobě neměla žádné tvarovací prádlo, které by bylo tak pohodlné. Líbí se mi, jak mi nadzvedává nejen boky, ale i zadek. Cítím se díky tomu mladší.
1: Panely X-Flex se kříží, aby okamžitě sploštily celé vaše bříško a minimalizovaly vršek boku. Obepnou vaše boky, aby vyhladily nechtěné madla lásky. Poté křížové komprese obepnou vaše záda s ještě pevnější kompresí, aby podepřely vaši páteř a velkoryse pozvedly váš zadek. A pružné kosti v bočních švech udrží váš oděv nahoře, takže nikdy nesklouzne dolů z místa a ani se nesroluje. Je tak pohodlné, že sedí jako super pružná druhá kůže, která se pohybuje s vaším tělem, ať už se ohýbáte, otáčíte nebo sedíte.
2: Cítím se mnohem sebevědoměji. Vím, že budu vyhlazená. Vím, že budu vypadat lépe, nemluvě o tom, že vypadám mnohem mladší, než jsem vypadala kdykoliv dříve.
1: Je tak hebké a luxusní a tak jemně přilne k pokožce. Je tak diskrétní, že pod oblečením není nikdy vidět. Je to vaše sexy tajemství. Velform vám zaručí dokonalý tvar pro svatby, důležitá setkání a jiné romantické příležitosti. Noste ho celý den až do večera, vždy budete vypadat štíhle, elegantně a sexy.
0: Dámy a pánové, takže tady jste opět měli pánové. Dneska pánové ne, takže jenom dámy. Tohle je čistě pro nás samozřejmě, takže tady máte veškeré informace. Opravdu, vemme si, že máme spoustu druhů stahovacího prádla, ale spoustu jich je nepohodlných, spoustu jich strašně řeže, nemůžeme v nich dýchat, nemůžeme vlastně se v nich pohybovat. Musíme stát třeba jako nějaká socha, aby jsme vůbec někam došli. A samozřejmě dneska máte možnost využít toho, co je pohodlné, komfortní, opravdu vám krásně udělá ten vosí pas. Zkrátka vidíme to. Čeknu na videu. A prostě ale dnes už posledních 14 kousků, to je jediný problém, co tu máme. Zatím máme všechny velikosti dámy, takže pokud chceme takovouhle nádhernou křížovou kompresi, tady to máme. Slyšeli jsme naše spokojené zákazničky, moc jim děkuju ještě jednou a staňte se další spokojenou zákazničkou, která samozřejmě si tento produkt s námi využije. Podívejte se, nejen je to krásně heboučké, ale samozřejmě opravdu každý ten kousek je v touto fantastickou kompresí pozdvihnutý někam nahoru. Takže máme trošičku, teď se uvolnila linka, takže teď můžete volat samozřejmě stále o naše prádelka a pojďme si udělat radost dámy. Nemusí to nikdo vědět, když se chceme cítit v komfortu. Nemusíme to křičet do světa, ale prostě dál důležité je, jak se cítíme my. Takže pokud si samozřejmě chcete dnes udělat radost s něčím, co je funkční, co vám krásně vydrží, co vám bude držet právě to vaše tělo tak, jak má, tak dneska je ten den. Tady vidíte rozdíl. Přesně to jiné tvarující prádlo. Nejen, že se hrozně těžce nandavá, ale samozřejmě opravdu potom může řezat, nemusíte v tom dobře dýchat, nejde se v tom pohybovat, ohýbat a tak dále. Ale právě toto Velform tvarovací prádlo s křížovou kompresí je fantastické na všechny tyto efekty. Pokud chceme vypadat jako Victoria's Secret modelka, podívejte, tady máme samozřejmě ukázky, jak to prádlo vypadá na dámách. Tady před a po. Prostě opravdu z běžné postavy se dokázala vykouzlit postava, která je opravdu velice perfektní. Takže dámy, podívejte se opět pod těmi podprsenkami. Tam je taky problém, tam také právě samozřejmě vidíme to všichni. Prostě opravdu naše tělo si nevybírá, jaký den chce vypadat dobře. Prostě zkrátka dobře víme, že všechno na nás působí okolní vlivy. Stačí třeba, že se jenom najíme a bříško se nám prostě nafoukne. Takže opravdu bříško, hormony, prostě všechny tyto okolní vlivy, které určují to, že my právě třeba to bříško máme, i když ne. A nebo samozřejmě nějaké různé přechody a samozřejmě tyto všechny věci. Prostě ano, je to tak. Naše tělo je udělané k tomu, aby zvládlo spoustu věcí, porodit děti, samozřejmě starat se o domácnost, ale někdy prostě to má tyto následky, že třeba potřebujeme tu postavu trošku upravit. A tady to vidíte. Další obrázek opět mluví za vše. Samozřejmě tady vidíte klasické legíny a triko. Klidně, když chcete někam jít jenom na nákup nebo prostě za kamarádkou, kamkoliv, nemusíte jít ani do roby a do večerních šatů, abyste si tu postavu chtěli udělat podle svého gusta, tak podívejte se, klidně tričko, džíny stačí. Můžete toto prádlo mít bez problému kamkoliv, do práce, třeba opravdu i do práce. Když půjdete, tak si taky můžete krásně vzít jenom svetřík, džíny, jako má paní tady, další příklad, no a mít tak tu postavu krásně vyhlazenou. Takže opět tady si všimněte veškerých těch mafinků, faldíků, které tu jsou, prostě je to normální. No a tady to prádlo nám jenom dopomůže právě vypadat více dokonale. Takže díky této křížové kompresi se samozřejmě to prádlo krásně nám takhle vytvaruje do tvaru X. Okamžitě to sploští břicho, okamžitě to vytvaruje ty boky a okamžitě nám to dá tento perfektní vlastně styl celého celých těch přesýpacích hodin. Protože každá dáma podle mě chce vypadat v takto přesýpací. No a tady máme, podívejte se, tyhle různé korzety, tyhle různé bláznoviny, můžeme se pod nimi potit, nemusíme vůbec v nich dýchat, pořád to stále přetéká, pořád stále samozřejmě jsou tam problémy. Ale tady vidíte toto Wellform tvarovací prádlo, které úplně jednoduše okamžitě stáhne všecičko, co potřebujeme. Takže ať už je to přesně tedy okamžité ploší bříško, uší pas, vyhlazení boku a těch madel lásky, optické nazvednutí hýždí, lepší držení těla, hladší silueta bez podoblečení. Právě má to tuto konstrukci, která je bezešvá, nebo téměř bezešvá. Bez zipů, bez háčků, bez zapínání, bez žádných těch šíleností, které nás stahují extrémně. Je to elastický, kompresní materiál. Je to prodyšná tkanina, která je vhodná pro celodenní nošení. Samozřejmě opravdu zadní střih je navržen i tak, aby opticky zvedl hýždě. Vysoký pas pomáhá vyhladit přechod mezi pasem a boky. Komprese pokračuje do zadní části, takže poskytuje lehkou oporu i spodním zádům, tedy těm bedrům. A kompresní pásy ve tvaru X vytváří vyšší tlak na oblast břicha a pasu a tím pádem se nám vlastně všechno jako kdyby vytlačí nahoru. Takže máme tu tyto krátké kalhotky, samozřejmě v béžové variantě, já si myslím, že béžová samozřejmě varianta je vhodná, i když třeba budeme mít nějaké šaty, které jsou světlejší. No a samozřejmě výhody tohoto prádla jsou třeba rychlý efekt bez cvičení. Nejsou vidět pod většinou oblečení, jsou vhodné pod šaty, kostýmy i televizi. Třeba nebo focení, prostě když jdeme třeba někam na nějaké rodinné focení, podívejte se, chcete mít nějaké šaty a opět vypadat perfektně, taky se to hodí. Nebo různé rodinné večírky a akce, známe vždycky ty popichovací strýčky, co nám vždycky něco říkají a ty vypadáš takhle a takhle, tyhle komentáře miluji, ale my se proti ním obrníme, protože budeme vypadat tak, aby žádný strýček, žádná tetička, nikdo, švagr nám neříkal, že prostě vypadáme tak, jak vypadáme. Takže úplně jednoduše, krásně si to nandáte, je to pohodlné, je to na každý den. Může to zlepšit právě i oporu těch beder a vytváří to tolik zářezů jako klasické stahovací pásy. A nebo třeba na rande, dámy, takže třeba na rande, když někam půjdete, tak si to taky můžete vzít a nikdo to nepozná. Hlavně opravdu se v tom nepotíte, protože to má tu prodyšnou tkaninu. Ale jediné, co je teď problém, je to, že máme posledních 5 kousků a máme 2 minutky na to, aby jsme si toto využili. Takže jediné 2 minutky, které teď si tady samozřejmě my společně odstartujeme, na tuto fantastickou nabídku se nám tady hezky odstartují, no a my to bohužel musíme odstartovat už právě teď. Takže startujeme, odstartováno poslední 2 minutky na tento fantastický produkt, které tu pro vás máme. Takže tady se ještě podívejte jednou, myslím si, že krásně navrženo, díky vlastně i těmto oporným silikonovým výstužbám, právě se vám udrží to prádlo tam, kde potřebujete. Takže takhle to vypadá samozřejmě. Tady máme tu křížovou kompresi a tady vidíme vlastně ty prodyšné části, která je tady jedna, pak na boku máme 2 a pak jednu tady níže, protože právě nechceme, abyste se v tom potili, nechceme, aby samozřejmě prostě vám v tom bylo vedro a tak dále. Takže díky těmto prodyšným částím ono to krásně dýchá a krásně tedy opravdu to můžete být celý den. A pak tu máme ještě samozřejmě tuto zadní část, která je na ten zadeček, která vám ho krásně pozdvihne nahoru, no a která právě vám udělá ten efekt. Takže takhle to vidíme. 1 Minutka. Jedna minutka na toto prádlo, takže teď pojďme toho využít. Poslední dva kousky zatím velikosti tedy jsou. A poslední šance. Ajajaj, takže jedna jediná šance nám tady zůstává. Kdo pak toho využije, dámy, pojďme na to. Teď je tady ten den. Takže opravdu 360 stupňů nám to šejpuje postavu úplně ze všech stran. Každopádně tedy doufám, že toho využijete, určitě dámy. Já si myslím, že tohle to prostě každý potřebuje. 710 korun není tak velká částka za to, abychom nevyzkoušeli něco, co je vlastně pro nás jenom potřebné. Takže tady to máme poslední sekundy, které se nám tady ukazují. Takže poslední sekundy, bohužel, můžeme využít toto prádlo. Musíme už ho pomalu tady zbalit. A samozřejmě vy ještě volejte, protože to stíháte. Takže doporučuji všem, slyšeli jste naše zákazničky, které jsou spokojené samozřejmě se vším, co tu máme. Gratuluji.

0: Chcete trávit podzim takto, nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Když chceš bezpečně nakoupit

0: Volksbanka.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. A navíc každou středu dvakrát více bodů za nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na Hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte Hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
9: O2, více ze života.
10: Úrok klesl na 3,75.
11: Cože?
10: Je. Petře Vlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
11: Cože?
10: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
11: Tohle až uvidíš, lepejš!
9: Nový dětský tarif od O2, navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2, více ze života.
12: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
13: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
14: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
12: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
14: Disciplína. To mám rád.
12: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
14: A právem na to mohou být hrdí.
12: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
15: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
16: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
17: Mám levnou energii.
16: Protože...
17: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
18: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
9: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
19: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
20: Hustí.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
22: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
23: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
24: Penny, pomáháme mazlíčkům v Česku.
25: Penny pomáhá mazlíčkům v nouzi.
26: Ochu, rybo, my jsme v nouzi.
25: Jo, vás taky myslím, to akvárko, to je strašná pruda.
27: Jo, já bych chtěl poklad tady. Galeru.
25: No, nebo jiný osobička, víš co, co nám tady uklidí. A morskou panu, co nám...
27: No, to je jedno.
25: Možná delfína tady, aby tady byl někdo chytrý.
27: A záchod.
25: Já bych si strašně přála záchod.
24: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
28: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
29: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace.
0: Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
1: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
2: Naked Attraction je zpátky.
3: Dobře to začíná.
2: Mladší.
3: Tyma,
4: tak mi to zvedněte.
2: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
5: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
2: Jedna věc je ale stejná.
5: To je zážitek opravdu.
2: Odhalíme těla v přirozené kráse.
4: Já se kochám.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.

0: středu dvakrát více bodů za nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
5: Úrok klesl na 3,75.
6: Cože?
5: Je. Tetřev Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
6: Cože?
5: Raději to zakroužkuj. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
7: Tohle až uvidíš, slepejš!
8: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
9: Asi slušnej budget.
8: Bylo to...
10: Úplně za hubičku.
11: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
12: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
13: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
14: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
15: Dáme si selfie?
12: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
14: Disciplína. To mám rád.
12: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
14: A právem na to mohou být hrdí.
12: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
16: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
17: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
18: Mám levnou energii.
17: Protože...
18: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
19: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
20: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
21: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv, ochrana dásní a jemné bělení.
23: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
24: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
25: Nesmím to uspěchat. Jsem Usain, želva, sprinter. Můj želvý kluk ale moc rychle neběhá. Potřebuje pana doktora, aby mu pomohl dostat se zas na nohy.
24: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
26: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
27: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
28: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
29: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: pozvánka.
1: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. Felix Fantastic kapsičky pro kočky za 269,90. A navíc každou středu dvakrát více bodů za nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
9: O2. Více ze života.
10: Úrok klesl na 3,75.
11: Cože?
10: Je. Petře Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
11: Cože?
10: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
11: Tohle až uvidíš, slepejš!
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
13: Hosti.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
15: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
16: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
14: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
16: Disciplína. To mám rád.
14: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
16: A právem na to mohou být hrdí.
14: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
17: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života. Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
18: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
19: A teď rychlovka. Máš ePET, takže?
3: Mám levnou energii.
19: Protože?
3: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
6: Správně, s ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET, život s lepší energií.
11: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
4: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
0: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
8: Asi říkáte, co tak může trápit hada? Astma. Občas se zaškrtím a sotva dýchám. Si zasloužím vyhrát a určitě si za to nekoupím ty strašně dobré krysy.
0: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami.
7: Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
13: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
20: Naked Attraction je zpátky.
21: Dobře to začíná.
20: Mladší.
21: Tyma, tak mi to zvedněte.
20: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
22: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
20: Jedna věc je ale stejná.
22: To je zážitek opravdu.
20: Odhalíme těla v přirozené kráse.
21: Já se kochám.
20: Naked Attraction Česko a Slovensko.
23: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
20: Budeš to prostě milovat.

času přijdu a přesto neslyším tvůj hlas. Náš první

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kamarád

0: Jablka.
1: Suché a silně namáhané oči. Dlouhé hodiny u obrazovky. Chlad a vítr oči zatěžují. Novinka Vizik Long Effect. Vizik Long Effect vytváří dlouhotrvající ochranný film pro namáhané suché oči. Vizik Long Effect. Dlouhotrvající ochranný film. Vyrobeno v Německu.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Jana je královna domácí rekonstrukce, která trpí úpornou bolestí. Panadol Duo poskytuje úlevu od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut. Panadol Duo, rychlá úleva, která vás vrátí do života. A v případě horečky zvolte Panadol Extra Rapid ve formě šumivých tablet.
5: Úrok klesl na 3,75.
6: Cože?
5: Je. Petřev Hlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
6: Cože?
5: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
6: Tohle až uvidíš slepejš.
7: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
8: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
9: O2. Více ze života.
10: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
11: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
12: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
13: Dáme si selfie?
14: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
12: Disciplína. To mám rád.
14: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
12: A právem na to mohou být hrdí.
14: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
15: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
16: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD Plus pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
17: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
19: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
20: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
21: Zasloužíš si velké, hřejivé, huňaťoučké obětí. Dekodomé. Pohodlí, co pohladí.
22: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
23: Asi slušnej budget.
22: Bylo to...
24: úplně za hubičku.
25: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
26: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
27: Tak hele, já tady dneska mluvím za Rexe. Sice nemá moc originální jméno, taky nemá moc způsoby, když pije, strašně mlaská. Lehá se mi do pelíšku. Ale teďka nedělá nic. Je nemocný a unavený. Prý ho můžu přihlásit, aby se na něj pan veterinář podíval a zachránil mu život. On má jen jeden.
26: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
28: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete 2x víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
29: A teď 3. epet.
30: Ty jsi teda číslo.
0: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
1: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
2: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Nagý Polák, Dobrý Polák.
1: Polska!
2: Szukam bratu duszy. Fajna postawa.
1: Wow.
2: Piękne fał.
3: To jest dobrze.
0: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. řady od 12. října na Očku.
4: Absolutnie pięknie.

0: Askorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Askorvita pro děti.
1: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
2: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
3: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě

0: putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. To je čerstvá dávka každý den.
1: Od pondělí čerstvé bílé zelí na krouhání za super cenu. 1 kilogram jen za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kláro, zastavit opakované krvácení dásní pomůže nový Parodontax Intensive Gum Repair s účinností na mikroskopické úrovni i na odolný zubní plak. Expert v péči o dásně.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
5: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
8: Dobrej por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
9: Red Bull vám dává křídla.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
12: Tati, promiň, ujel mi bos.
13: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
2: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
3: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
4: My si půjčíme bezpečně.
3: Tady podpísek.
5: Ne, ne, tady podpísek. Pali, pali, pali.
6: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
7: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
9: Hosti.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba kávovar DeLonghi s osobním nastavením nebo sušičku prádla AEG s šetrným programem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
11: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
2: Mladší.
3: Tyma, tak mi to zvedněte.
2: Odvážnější.
0: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
4: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
2: Jedna věc je ale stejná.
5: To je zážitek opravdu.
2: Odhalíme těla v přirozené kráse.
3: Já se kochám.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko.
0: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Oťku. Budeš to prostě milovat.